0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
4: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
3: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásné srdeční ráno, je přesně 6 hodin a jsou to první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Pozor na internetové podvody, které vám z účtu mohou začít pravidelně vysávat peníze. Bezpečnostní experti varují před triky, kdy podvodníci pod záminkou jednorázové platby za pár korun nebo stažení dokumentu nenápadně aktivují skryté měsíční předplatné. Lidé si menších odchozích částek často dlouho nevšimnou a proto policie a banky radí, pečlivě čtěte podmínky před každým zadáním karty na internetu. Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu a v případě podezřelých transakcí ihned kontaktujte svou banku. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Její rozhodnutí o ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. A pojďme také na sport. Hokejisté Třince i v šestém kole Extraligy naplno bodovali a po výhře nad Kladnem 6-4 vedou tabulku Extraligy s tříbodovým náskokem před Pardubicemi, které porazili České Budějovice 5-2. Třetí je po vítězství nad Mladou Boleslaví 4-1 plzeňská Škoda. Boleslavští tak spadli na poslední místo, odkud se po triumfu v Olomouci 4-3 vymanili Vítkovice. Sparta prohrála po druhé za sebou, tentokrát v Hradci Králové 3-4 a Litvínov dokonal v nájezdech velký obrat proti Liberci a vyhrál 5-4. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Město Lovosice podepsalo smlouvu na rekonstrukci ubytovny v Nádražní ulici, kde má postupně vzniknout 20 bytových jednotek. Většina bude mít status sociálního bydlení, část by měla sloužit jako dostupné startovací byty. Rekonstrukce ubytovny má začít koncem října, termín dokončení je do konce příštího roku. Chybět nebude ani bezbariérový byt pro osoby se sníženou pohyblivostí a prostory určené pro poskytování sociálních služeb. Na severu Čech dnes ráno čekáme místy mlhy, zejména v blízkosti vodních ploch, jinak bude skoro jasno až polojasno, teploty až 24 stupňů.
4: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. No a taky tady máme Filipa, jak jste slyšeli. Čau Filo.
2: Krásné ráno.
1: Ahoj Jasmin.
3: Krásnou středu, ahoj Michale.
1: Samozřejmě krásné ráno i vám. A všichni, kdo jste někdy zapojovali USBčko do počítače, to starý, tak víte, že to jde vždycky až na potřetí, jo? Jasmin tady zapojovala, já tě musím prásknout, já na tebe koukám, co se to děje, hledím teda. A Jasmin zapojuje nabíječku do telefonu, který má USB-C a jak víme, tak ta nabíječka funguje z obou stran a Jasmin to tam dala na potřetí, jo?
3: Spala jsem hodinu a půl a já mývám Lightning a ne C-čko, takže prostě nezvyk.
1: Počkej, pojďme to, já to taky zkusím.
3: Hledí, máčkni si tam ten čudlík a dej tam tu Miley Cyrus.
1: Tak pojďme na to, hezké ránko.

0: 6 minut, Miley Cyrus, Hit Radio, Michal, Jasmin, Filip, to jsme mi tři krásné ránko. Tak jakou máte náladu dnes takhle po ránku, co? Je středa, už vlastně tenhle týden docela utíká. Já mám teda úterý, já jsem pořád o den pospátku, celkově pospátku, to je jedno. Tak.
1: No náladu, když bych to měla vzít jako od jedničky do desítky, tak za mě třeba devítka. Fakt se mám hezky.
0: Devítka dobrá, já taky. Co Filip, jak je na tom?
2: Já takhle, pro rádio 7 normálně trojku.
0: pojďme to rozdělit. Hele, pro rádio mám 10, jo, a pro sebe dneska tak 1,5. Já se cítím nějak takhle teda, kdybychom to měli zhudebnit.
1: Hobitek?
2: Je to těžký,
0: to víš, je taková firma, ne?
2: Je to těžký samozřejmě posluchačům říct, že máš náladu na 1 tady, jako což je to nejhorší, že jo? To si nemůžu dovolit. A to ani nemám, takže já to měním ještě pro rádio 9 a normálně 6.
0: Aha.
1: Vy jste hrozný šmečka, já zůstávám na svý devíce, já jsem
0: nelhala. Taky devítka, devítka. Vždycky to může být obot lepší, no. Tak no. Jak to máte vy takhle po ránu, středa, úplně jak už není, ne? Nebo...
1: Ne, ten byl v sobotu, ne? Prosím tě, nech úplně
0: pek. Co se vymluví teda.
1: Dejte nám vědět, je minuta šampionů před náma, 60 sekund na zprávy od vás a chceme klasicky tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a teda tentokrát, jakou náladu máte 1 až 10 bodů s tím, že desítka je nejvíc?
0: Napište nám to na 777-937-777 SMS-kou a nebo přes WhatsApp. Jsme na to moc vydaví. Teď Sam Feld, Jonas Blue na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Samfeld, Jonas Blue, tohle jsou hity na Hit Radio, středa 6 hodin 11 minut, dobré ráno. Říkám si, že zeptat se vás na to, jak se máte, jakou máte dneska náladu, byla doslova trefa do černého, protože o tom je minuta šampionů. A přišla od vás neskutečně moc zpráv.
1: No hlavně jste v těch zprávách na nás strašně hodný, tak říkám předem, abyste si nemysleli, že si to vymyslíme.
0: Jo, počkej, to jsou ty, co si vymyslela na začátku. No, to jsou ty z ChatGPT teda, jo? Tak pojďme, minuta šampionů startuje právě teď.
1: Mára Přepepře, osmička a díky nám prý desítka.
0: Přepeřené, Lenka Rýmařov, vidí to na 9 z 10.
1: Evík Frýdek Místek, tak jak to je pracovně unavená čtyřka.
0: Honza Broumov, poránu nálada na 4, když nás prý slyší, tak zlepšení na 10.
1: Zapomněl se prý i na semaforu, když se na nás zaposlouchal. Renča Super Středa dává 9.
0: Andrea Praha dává 10 a jde běhat.
1: Fanda z Dolního Bukovska má se super, díky nám, děkujeme.
0: Mora si Bukovská. Markéta Friedland, mám náladu úplně na huby, od včerejška mě sejří kolega.
1: Květa Děčín má 10, včera strávila odpoledne s 3,5letým vnoučkem a nabilí energii.
0: Stáňa Hrejkovice, nálada minus 10 po ránu, jinak to nejde, za hoďku bude líp, možná minus 9.
1: Andrea Litvínov, nálada na 10, řekla by i více, jak vstávala ve 3 ráno do práce a od zítra má dovolenou.
0: Radek Jihlava, mám se skvěle, řekl bych, cesta do auta tak za 3, srnky na silnici a pohodička za 10, díky.
1: Já vám chci něco říct, já tady pak schytávám bídu za ty městečka a obce, ale
0: myslíš Přepepře?
1: No ale to, a Bukovsko, ale to tam takhle píšete, jo, já to čtu jen, jak to je, já to neznám kolikrát.
0: Já se jdu podívat, kde jsou ty Přepeře, já se strašně omlouvám vám, kdo jste z Přepeří, jo, z Přepeř, Sever Čech, Jablonec a Nisou, no jo, už to vidím, Jablonce.
1: A Bukovsko?
0: Trosky. To je Bukovsko.
1: Bukovsko, no jo, tak Ježíš Maria, no, taky mistr tesař, že?
0: Já si myslím, že se od zítra budeme ptát na to, jak se jmenujete, a pak ať tam napíšete třeba, jakou máte náladu, protože ty města, začíná to být docela problém, jo. Jelen Magdalena, tak to jsou další hity pro vás všechny, kdo nás sladíte, kdo máte náhodou náladu.
1: To je pro mě, nenech se.
0: Pane bože. Kdo máte náladu třeba od jedničky do pětky, tak by vám jí to mohlo zlepšit, a vy, kdo máte desítku, tak to je dobře. Tak pojďme na to. 6 hodin 13 minut, Jelen Hitrá.

0: Tohle je Taylor Swift, Opelaj, ten Hit Radio, 6 hodin, 20 minut.
1: Tak schválně, neříkejte nám to, řekněte si to v hlavě pro sebe, ale kolik máte teďka peněz? Máte tu částku v hlavě? Výborně, tak teďka vám možná trošku zkazíme ráno.
0: To protože... u sebe anebo na účtě?
1: Na účtě, prostě co vlastníš, jo? Kolik máš peněz. Mm-hmm. Protože průměrný bohatství Čecha je údajně 380 tisíc korun. A pozor, jenom za loňský rok měl průměrný Čech zbohatnout o dalších 36 států. Já si říkám, kde těch dalších 36 mám já taky třeba.
0: Já bych chtěl vidět toho průměrného Čecha, no? Protože pane bože, když slyšíte průměrný Čech, jo, tak věříte tomu někdy, protože to máš. A průměrný plat v České republice a průměrná výška, průměrná délka, kolik máme naspořeno, kolikrát týdně se milujeme. Pane bože, mně se ještě nestalo, že bych byl v těchto tabulkách, jo, protože podle mě průměrný Čech existuje jenom v nějaký excelovský tabulce.
1: Já nevím, kdo to dostává za nás, ty peňážky. My to nejsme.
0: Já jo teda. Ty se chodí zadáčo, nebo jak? Jak to je? Ale tak vlastně ten průměr je krásná věc, že ono to je vlastně takový, když má soused 4 auta a ty žádný, tak vlastně máte 2, že jo? Víš? Takhle funguje ten průměr, no. Tak jestli jste ten průměrný Čech, klidně nám napište. Vám zatím pošlám další muziku. Welshly Arms pro vás. Průměrný, nadprůměrný, podprůměrný, prostě úplně pro vás všechny, kdo tady jste s náma. I Lady Gaga a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 minut levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
16: Sportka od Olvinu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení dnes celý den čeká na řidiče v Ústí nad Labem v části Severní terasa. Pozor si dávejte ve Švestkové ulici, která je neprůjezdná. No a opatrně taky na Liberecku, Hodkovice nad Mohelkou, kde je dočasně zavřená Nádražní ulice.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Ashley Arms, Legendary. Hit Radio snídaní šampionů přesně o 6:30. Já se musím ještě vrátit k minutě šampionů, kterou tady máme každý den v 6 hodin 10 minut, protože vy, kdo nás sladíte třeba až teď, tak nevíte, že my se vás tradičně ptáme vždycky na něco, jo? Jak se jmenuje to, odkud jste a tak dále. A dneska bylo téma, jakou máte náladu od 1 do 10 a napsala nám Verča v těch 6 hodin 10 minut.
1: No.
0: Jsem na 9, náladu nenechám si ji nikým zkazit. A teďka přišla asi před minutou zpráva. Jsem v práci, miláčku. K tomu pusinka a srdíčko, tak si říkám, a počkej, to, tak to asi není pro nás. Mm. Tak jestli nás slyší adresát od Verunky z Dobronic, tak Verunka už je v práci, teda jo? Tak jsme to vyřídili, posloucháte.
1: Ještě tu pusinku.
0: Posloucháte a srdíčko. Posloucháte Hit Radio snídaní šampionu. Filip má ranní update.
2: Ranní update.
3: Krásné ráno, pojďme na to. Pozor na opeřené záškodníky. Britská policie vyšetřovala neobvyklé vloupání, při kterém pachatel systematicky kradl klíče od aut a peněženky. Ukázalo se, že za sérií krádeží nestojí lidský lupič, ale domácí papoušek jménem Chico, který uloupené věci pečlivě schovával pod gauč jako poklad. Singapurské vládě dělá starosti, že občané tráví příliš mnoho času u počítače, smartfonu a tabletu. Rozhodla se proto odměňovat ty, kteří každý den stráví alespoň čtvrt hodiny s knihou. Zbohatnout se na tom však nedá. Za každé aspoň 15-minutové čtení dostanou 20 virtuálních mincí. Když jich nastřelí rovnou tisícovku, mohou je vyměnit za jeden skutečný singapurský dolar, což je ale v přepočtu ani ne 17 korun. Fanoušci bizarních rekordů hlásí další zářez. V Japonsku proběhla aukce na lístky na vůbec nejpomalejší jízdu vlakem na světě. Souprava ujede, přátelé, trasu dlouhou pouhé 3 kilometry za neuvěřitelných 5 hodin. A to proto, že strojvůdce zastavuje u každého stromu, aby si cestující prý mohli vyfotit veverky.
0: V jakém státě, že to bylo?
3: V Japonsku.
0: V Japonsku.
3: Tam mají nejrychlejší vlaky naopak i taky.
1: Proč vymýšlejí takový blbosti?
0: Hele, já si myslím, no, u nás existují dopravci, který v tom primárně teda nesoutěží, ale dojedou ještě díl, nebo ještě později teda. Myslím si, že ty rekordy by mohly měřit tady u nás. Pojďme na 90. plnotučnou. Hele, Prince Ital, Joe, Marky Mark, to vás bude bavit. Happy People. A další srdcovky, ty vám nabídne Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5 a 1 vaši. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. 6.39, ladíte Hit Radio, krásné ránko. Možná už jste někdy venku viděli pomalovaný kamínek, třeba na lavičce, u stromu, někde na výletě. Vy se ho můžete vzít, odnést ho o kus dál a nechat ho zase někomu dalšímu a tomu se říká kamínkování.
1: Teďka existuje ještě jedna verze, která navíc pomáhá pejskům. O co jde? Tak Super Zoo rozjelo svý charitativní kamínkování, kdy namalujete kamínek, donesete ho na nějakou prodejnu, někdo další si ho tam koupí a ty peníze poputujou na pomoc psím útulkům.
0: No a proč o tom mluvíme zrovna dneska? Protože tahle kampaň dneska končí a teďka přijde číslo, který se vám bude líbit, který je opravdu nádherný. Vy jste těmahle obyčejnýma pomalovanýma kamínkama dokázali pro pejsky vybrat neuvěřitelných, aspoň řekni to.
1: 3,2 milionu korun!
0: Wow, 3 miliony 200 tisíc na útulky díky kamínkům. Takže jestli jste nějaký namalovali, kupovali, anebo se do toho jakkoliv zapojovali, tak vám děkujeme, jste boží. A mimochodem, od teďka, já vždycky, když uvidím na zemi nějaký kamínek, tak si vzpomenu na to, jak jste skvělí, jak jste vybrali takových peněz. A to si zaslouží oslavit hudbou, muzikou, písničkou Petr Beč Project, Hey Now za malou chvíli, taky Alex Warren, Ordinary pro vás všechny, kdo ladíte Hit Radio. Tak hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Rekonstrukce mostu dál znepříjemňuje dopravu na Lounsku. Opatrně v Žatci, kde se pracuje v Plzeňské ulici, zůstává neprůjezdná. No a pozor taky na dálnici D7, nehoda je na kilometru 26,5 ve směru do Prahy. Havaroval tam osobák.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno, zítra Adia 6.51, tohle je Alex Warren. Pojďme do Chicaga, tady dvě studentky objevily nový druh fosílie, starý 309 milionů let. A co je na tom hezký, že to pomenovali po svých maminkách, které se obě jmenujou Jean, Jan. Jean.
1: Nevím vlastně, jestli je to kompliment nebo ne, tak asi jo.
0: No, takhle, oni se jmenují Jean, ale oni to pojmenovali Jean Repton Mazonensis. Takhle po mamince. A já si říkám, jak by to vypadalo, kdybychom třeba podle nás pojmenovali nějakýho tvora, tak u tebe by to bylo Jasminella Vocalis.
1: Jo, to je dobrý.
0: Drobný tvor s hlasitým projevem.
1: To je dobrý náhodou.
0: Jasminella Vocalis. Já bych mohl být Michalosaurus Moderatus. No, vyhnulej tvor, který se probouzel vždycky ve 4.55 a vydával zvuky už od 6 od rána. To jsem já. A co bys byl ty, Fílo?
2: Já myslím, že to máš pro mě vymyšlený.
1: Taky jsem čekala, s čím přijdeš. Já jsem spíš přemýšlela, co by jako po nás pojmenovali, no. Jakože po tebe nějaký hmyz, podle mě.
0: Nebo kdybyste měli pojmenovat vaši tchýni podle nějaký fosílie, jo, jak by se to jmenovalo? U mě by to bylo třeba Renatus Krnovus Milius.
1: Počkej, ty to máš hodně promyšlený.
0: No, tak já jsem si to připravoval. Já jsem si to nachystal. Jak byste pojmenovali vy svoji tchýni?
1: Já ji nechci urazit, já ji mám hrozně ráda.
0: Co, Fíla?
2: Já jsem s tchýni taky v pohodě.
0: Já taky, já jsem taky řekl.
2: No, tak jelikož ty jsi to říkal podobně, jak ona se jmenuje taky Renata tchýně, to bude může být.
0: Takže tvoje tchýně je stejný druh, teda jako ta moje.
2: Přesně tak, ještě moje máma se jmenuje taky Renata.
0: Počkej, fakt?
2: No, opravdu.
0: Pane bože, to je Renata. To je Renata, moje dívka se jmenuje taky Renata.
2: Neskutečný.
0: To je uvěřitelné.
2: Renatka, přejeme krásné
0: ráno. Jak se jmenuje tvoje dívka, Jasmin? Pojďme na hity. Tohle jsou Train Drive-by a do sedmé, než vám tady Filipus dá další zprávu, tak taky Leony, By Your Side. Hezký ráno.

0: jenom.
1: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
4: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
5: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
6: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou středu je minuta po 7 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na východním Slovensku museli do vlaku kvůli vlně vandalismu povolat policii a soukromou bezpečnostní službu. Vedení slovenských železnic k tomuto kroku přistoupilo po stovkách incidentů, při kterých vandalové ničili soupravy, rozbíjeli okna nebo ohrožovali bezpečnost cestujících, přičemž nejhorší situace dlouhodobě panuje na trati mezi Prašovem a Lipany. OpenAI, tedy výrobce ChatGPT, těsně před plánovaným vydáním zjistil, že její nejnovější model Astra 6.1 nesplňuje požadované bezpečnostní standardy. Model měl být v některých ohledech lepší než jeho předchůdci. Při interních testech ale podle společnosti nezvládl dostatečně dodržovat zadané hranice a oprávnění. Už během uplynulého víkendu společnost pozastavila trénování svých nejnovějších modelů. A pojďme také na sport. Čeští fotbalisté v druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou a v sobotu podle Chorvatsku 1-2. Před téměř vyprodaným Edenem dostal v 25. minutě červenou kartu Pavel Schulz a přesilovku za bronzové medailisty z letního světového šampionátu využili po změně stran Anthony Gordon s kapitánem Harrym Kaneem. Další zápas čeká Čechy v sobotu na půdě mistrů světa ze Španělska. Kteří včera smetli Chorvaty 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Vlastníci kulturních památek v Žatci mohou žádat o dotace. Do 23. října musí městu odevzdat dotazník s plánovanými pracemi, jejich náklady a požadovanou výši státní podpory. Program je určený pro kulturní památky v městské památkové rezervaci a zóně. Letos město společně s Ministerstvem kultury rozdělí na obnovu památek téměř 2 miliony korun. Peníze můžou jít například na opravy střech domů nebo na obnovy výmalby a štuků. Na Ústecku dnes ráno čekáme místy mlhy, zejména v blízkosti vodních ploch, jinak bude skoro jasno až polojasno a teploty 21 až 24 stupňů.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
12: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Jak to sviští ten týden, co? Hezké ráno.
13: Krásnou středu.
14: Snídaní šampionů.
13: Dneska je posledního září vlastně, ne?
9: Ano.
13: Je to tak?
9: Ano, to je pravda, to si pamatujeme my, kdo budeme tankovat až zítra, protože my jsme se o tom tady včera bavili, že od zítra bude zastropovaná cena paliv, tak já doufám, že dneska to pumpaři nevyženou o 6 korun nahoru, aby to nebylo ve finále ještě o 4 kačky dražší. Tak uvidíme, co se bude zítra dít, stále jezdíme na rezervu, jo? A stále jezdíte zítrádiem, taky s tím trávíte středeční ráno, to jsme moc rádi. Erik Fritz, Call on me, tohle vás postaví na nohy. Mimochodem, viděli jste k tomu ten videoklip?
13: Ne.
9: Ne?
13: Dobrý, já, stojí to za to.
9: Já tam tancuju holky takhle.
13: No tak jasně,
9: fitko,
13: tak když tam tancuju
9: jedu,
13: holky.
9: Jedu.
0: No počkej, tam je jeden kluk s nima teda taky.
9: Jo, to je pravda, to je Michal.
0: To se mi líbilo. Call on me, 704, Hit Radio, středa 30. září. Dobré ráno.

0: 0707, Hit Radio, krásné ráno. Erik Fritz.
1: Já se vám chci s něčím svěřit a pochlubit. My máme teďka v rodině takový pozdvižení. Můj bratr se vyslovil a s jeho přítelkyní se zasnoubili, jo.
2: A myslím, že Kuba se vyslovil, Ježiš, no, panem, ne, že tvůj no. Kuba, že se teda konečně do toho...
1: Ne, brácha. Takže teďka už se chystá a plánuje velká veselka a svatba. A je vlastně hrozný, jak ty se jako těšíš na ten prsten, dokud ho nedostaneš a nevíš, co všechno obnáší pak připravit tu svatbu, jo. Kolik všechno stojí, takovýhle věci, začneš se do toho jako hodně vžívat a máš naopak furt nervy. Tak já vás chci poprosit, jestli byste pomohli mojí švagroví a jestli byste nám sem nenapsali, co tak jako byla nějaká zbytečnost na té svatbě a co jste naopak podcenili a na co si dát pozor, jo? Ať se vyvarujem chyb.
2: Ten den tak strašně uteče, že je možná dobrý se vzít na úřadě a pak opít prase na zahradě, pozvat pár
1: kámošů. Počkej, to taky zvažovali upřímně, no, ale...
2: No, co se na svatbě podcení? Já teda svoji svatbu ještě neměl, ale protože už jsem jich pár navštívil, tak co můžu říct, největší peklo je, když ti dojde jídlo.
1: Mm-hmm.
2: Když tam je málo jídla, anebo naopak taky, když je to jídlo třeba není dobrý, jo, studená polívka, nebo extrémně slaný, když je, nebo suchý maso, no, takže jako za mě dobrý keťas je důležitý.
1: Co fíla?
3: Víte co, já zase taky jsem svatbu neměl, ale jako host musím říct, že často se vlastně podává přípitek, ale oni to tam samozřejmě musí připravit a nalejt hrozně dopředu a ten sekt je potom jako teplej, což za mě není dobrý. Nevím, jestli to jde nějak vychytat, asi víc možná servírek, který by to nalili, takže to je taková drobnost, ale já teda, kdybych měl svatbu, abych trochu pozvedl úroveň, já bych si vzal Michala Knejpa určitě tam jako DJ, protože ale ten to umí rozjet.
2: Je to prostě o penězích, takže myslím si, že i to tvoje pití nalitý,
3: ano,
2: tak
3: určitě.
2: Samozřejmě, jo, čím víc lidí, tak tím víc toho stínou, jo, ale je to fakt o penězích, takže když tam bude běhat jedna servírka na svatbu, kde je 150 lidí, tak to bude teplý, jo, takže je tam spoustu věcí, na který si dát pozor a spoustu věcí je potřeba nepodcenit, si myslím.
1: No, tak tu spoustu nám napište, jo, nám se to opravdu bude doma hodit, tak číslo k nám 777-937-777, co jste třeba podcenili a nebo co byla zbytečnost.
2: Eva Max, Kings and Queens, to jsou další hity, taky se staví Eva Farna, no a pak se k tomu vrátíme, tak čekáme na vaše zprávy, šampioni, hezké ráno.

0: Krásné ráno z Hitrádia, je přesně 7:45, s vámi Michal, Jasmin, Filip.
1: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou, brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby a chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost, nebo co jste naopak podcenili a já vám chci předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic, ale něco se tam najde.
0: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože to by nás vlastně ani ve snu nenapadlo, co nám napíšete, jo, tak píše třeba Katka, ahoj, určitě je fajn nepodcenit dobré jídlo, pití a hudbu, ale tu nejatmosféru udělají lidé kolem vás. Svatbu jsme měli v srpnu, krásné ráno. Katka, tak, to no, je to hezký, to je hezký. Nepomohlo ti to, ale je to hezký.
1: Pak je tady Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
0: Stačíná. Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později. To píše Zuzka z Telče.
1: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně. Už ta tchýně pár let není a žije se krásně. Ježiš, vy jste dokonalý.
0: Taky tady máme hlasovku od Haničky.
2: Dobré ráno, do snídaní šampionů. Tak to je ale krásný téma. A k tomu se teda vyjádřím. My jsme konkrétně na naší svatbě podcenili množství slivovice. A vzhledem k tomu, že jsme se i dopředu ptali všech účastníků svatby, co mají rádi za alkohol a co většinou pijou nebo co budou pít, aby jsme na to byli připraveni, tak jsme připraveni, jsme si mysleli byli, ale ukázalo se, že ta slivovice z Moravy byla tak strašně dobrá, že ji nakonec nebylo dost a vypil se jí asi 10 litrů.
1: Fuj. Tak to je teda ostrý.
3: Tak to je hnus.
0: Taky píše Pavel, čus, neplánovat novomanželskou noc. Všichni jsou tak unavení, že není už na nic chuť, jenom jít spát.
1: A to si taky myslím, že je jako přeceňovaná věc, no, tak si to užijete jindy prostě.
0: Já teda občas musím říct ze zkušenosti, a když vidím ty ženichy takhle přes den a už jako třeba v 6 hodin se jim pletou nohy, už si říkám, chudák nevěsta.
1: No počkej, ženichy, jako taky jsem zažila nevěstu, co odpadla už ve 4 odpoledne a bylo to velký špatný, no, takže i holky za to umí vzít, no.
0: Ale prostě je to svatba, tak si to užij, že? Takže Jasmin jsme nepomohli, vy jste nás pobavili, snad naši posluchači pobavili i vás, kdo posloucháte a snad vás zabaví i další muzika. Tohle jsou Skrypt, hezké ráno.

0: Crypt Super Heroes, Hit Radio a vy, hezké ráno v 7.21. Už za necelou čtvrt hodinu budete opět soutěžit, bude tu rychlá pětka, 5 000 korun na nákup sportovního oblečení. Detaily přidáme za chvíli, tak pokud byste chtěli soutěžit, rozhodně zůstaňte u rádia. Evanescence, další muzika pro vás, no a přidáme i dopravu, ať víte, jak to jezdí, hezký ráno.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
3: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
2: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Tak co rande?
9: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
8: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
9: A léčba.
8: Terapie módou. Jdeme!
10: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: zboží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si teď velký pozor na trase z Mostu do Žabce. U Velemyšle vsi leží předmět na vozovce. No a opatrně taky na dálnici D8 na kilometru 60 směrem na Prahu je odstavené nepojízdné nákladní auto. Některá auta tam lehce vybočují.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Nord Music.

0: Je přesně půl osmé, vy si dáváte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a Evanescence. Tak už za malou chvíli rychlá pětka, detaily přidáme hned po ranním updateu s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, jdeme na to. Chyba, která se prodražila. Muž v USA si chtěl v aplikaci objednat k obědu sendvič za $12, ale špatně prokliknul množství. A domů mu místo jedné porce dorazilo rovnou 600 baget, které nakonec musel narychlo rozdat celé sousedské čtvrti a místní hasičské stanici. Bizarní aukce proběhla v Británii, kde dražitelé bojovali o plechovku s čerstvým venkovským vzduchem z vyhlášeného skotského národního parku. Dražba se zvrhla v obří souboj nostalgiku a kuriozita nakonec se sešla za přepočtu 1000 korun, přičemž výherce přiznal, že si ji vystaví v kanceláři jako antistresovou pomůcku. Věk je opravdu jen číslo. 80-letá babička z Německa se stala hitem sociálních sítí poté, co začala na internetu hodnotit moderní tetování. Její ostré, ale nesmírně vtipné glosy na účty mladých potetovaných lidí sledují už miliony uživatelů a někteří tatéři ji dokonce zvou do svých studií jako hlavní konzultantku.
3: Teďka jsou obecně nějaký babičky hodně trendy a i vařej, nebo dělají, že DJujou a takovýhle věci.
0: Tak nikdy není pozdě začít, nicméně to tetování si myslím, že je investice. Když si ve 20 necháš na zadek vytetovat malou růžičku, tak v 80 máš lopuch. Ale se vyplatí. Pojďme soutěžit rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen.
3: To je kvalitní český oblečení, ideální do městský džungle, jak se říká. Tak pokud chcete, pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: A pojďme si dát něco, co vás zabaví. Tohle je nejnovější Shakira a Burna Boy. Daj, daj!

0: Shakira, Die Die, Burna Boy, tohle hit rádio snídaní šampionů, 7.36, hezký ráno šampionů. Jdem soutěžit. Rychlá pětka. Pět rychlých otázek a dneska za pět správných odpovědí můžete získat voucher v hodnotě 5 000 korun na nákup oblečení Citizen, stejně vlastně jako celý týden až do konce týdne. Tak, dostáváme je ve vysílání, je Domča. Domčo, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Domča z Teplic, dobré ráno. Ty jsi říkala, že jsi na cestě do práce, tak už jsi dorazila nebo ještě cestuješ?
1: Už jsem zaparkovala.
0: Takže na to budeš mít klídeček. No tak pět otázek a voucher v hodnotě 5 000 korun může být tvůj. Jdem na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Vyjmenuj 3 věci, které najdeš v autě.
1: Volant, pedál a brzda.
4: Jo, třeba.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Domčo, budeš vědět, kolik je čtvrtina ze 100?
1: 25.
2: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Karlovy Vary jsou v Čechách, Slezsku nebo na Moravě?
1: V Čechách.
3: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje zelený animovaný zlobr?
1: Šrek.
0: Mm-hmm. A poslední pětka.
3: V jaké hodnotě je voucher, o který právě teďka soutěžíš?
1: 5 000 korun.
0: Hezký. Domčo, je to tvoje, byla to rychlovka. Vlastně rychlá pětka dostala svému názvu.
1: Děkuju.
4: Moc ti gratulujeme.
0: Řekni nám, sedíš ještě v tom autě nebo už jsi v práci teda?
1: Jo, sedím v autě.
0: Tak vem si, my se ptáme, já jsem si říkal, že tam seš, že Jasmin se tě ptá, jaký 3 věci nejdeš v autě? A ty,
4: jak se tohle jmenuje?
0: To je volant vlastně. Domčo, poukaz v hodnotě 5 000 korun na nákup oblečení Citizen, to je tvoje, tak si to moc užij.
1: Děkuju moc krát, mějte se hezky.
0: Hezký den, čau, ahoj.
1: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Dan Barta. On my head na Hit Radio 740. Nechali byste dneska něco venku bez prodavače a věřili, že za to lidi zaplatí? Proč se na to ptáme? Protože v obci Bochovice na Třebíčsku funguje samoobslužný prodej už druhým rokem. Můžete si tady prosím vás koupit dýni, spočítáte si útratu a buď hodíte peníze do kasičky, anebo zaplatíte QR kódem. A místní farmář říká, že lidé jsou poctiví a to teda čumím.
1: To teda taky čumím, to mi vyprávěl teďka můj Kuba, který jde svatojakubskou pouť z Portugalska do Španělska, takže už byl jeden den úplně mrtvej a měl strašný hlad a najednou jak zázrakem prostě Fata Morgana se tam objevil takový malinkatej krámek někde na ulici prostě. A bylo to přesně v tomhletom principu, že ty si něco můžeš vzít a zaplatit, ale kolik chceš, že dobrovolný příspěvek. A Kuba je poctivka, ten si nabral, zaplatil, ale říkám si přesně v Čechách, jak tohle tady funguje.
0: Tam je důležitý říct, že ty se bavíš o Portugalsku, což je jako úplně jako jiný svět, jo.
1: No to jsem řekla.
0: Což je, no právě, to říkám, ale tak bavíme se tady o Čechách. Já bych teda spíš víc věřil tomu, že někdo ukradne tu kasu, než tu dýni, jo.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
6: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti.
6: Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes,
9: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Billa klubu za 24,90 pouze ve středu. Billa, to dobré začíná u nás.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavené auto s defektem vás může taky teď zdržet na dálnici D8, je na kilometru 60 ve směru do Prahy. Dávejte si tam pozor. Stejně tak i na dálnici D7 těsně za Slaným, kde došlo k nehodě nákladního auta, které sjelo mimo vozovku.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Dobré ráno, zítra Dia Måneskin 7:54.
1: Pánové, pokud máte manželku a zároveň taky profil na Seznamce, tak je možná právě teďka správný důvod začít panikařit, protože se mluví o veřejné databázi ženáčů. A princip samozřejmě jasný, jednoduchý, aby při seznamování bylo jasno, jestli je ten týpek opravdu nezadaný, anebo jestli má doma manželku, dvě děti a tvrdí, že jenom zůstává díl v práci. No,
0: no já jsem v klidu a žádný takovýhle sítě nevedu, co Filip. Tinder, Badu, že jo?
2: Budu muset.
0: Nebo Grindr teda.
2: Budu to muset smazat. No, po dnešku teda, ale já mám výhodu teda, že já nejsem ženatej, takže já v té databázi nebudu, i když jsem zadaný, chápu to dobře, takhle se z toho dá vykroutit.
1: Dá se z toho vykroutit, no. Ale brali byste takovou databázi? Za mě teda rozhodně, protože opravdu kolikrát, a to nenávidím na Instagramu, teďka ti někdo hodí nějaký kompliment, něco ty si rozklikneš, ten profil a tam prostě rodinka šťastná, no, jo, jasně. A píše ti šílenosti.
0: No tak asi by to ušetřilo spoustu zbytečných hodin na rande. A já bych to zavetal obou straně, jo.
1: No to
0: ne,
1: jo?
0: Nejenom
1: no
0: jako vůči chlapům, to... abychom prostě nestráceli čas, když pak zjistí, že ten člověk je prostě úplný týdýt, jo. Že to nebylo ono. Co vy? Zavedli byste to? Je to tak půl na půl, tak sleduju mezi váma.
1: Někdo teďka odhlašuje profily už.
0: Přesně říkají, oh, odhalili nás. Nico Santos, Rooftop, další muzika do 8, pak Filip přidá další zprávy. A samozřejmě i po 8 nabídneme třeba Bruno Mars nebo Lipo a Kryšto. Veské ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Fotbal na stínadle i při reprezentační přestávce. FK Teplice proti Dynamu Drážďan. V pátek 2. října od 18 hodin v Teplické aréně na stínadlech. Doražte na zajímavou mezinárodní konfrontaci. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balonků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš količ blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy dnes v ulici Vroutecká v Podbořanech. Tedy hýří nápady.
5: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýň obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou středu, je přesně 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Zopakoval to pojednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž však odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že situace se už velmi pravděpodobně nezmění. Extrémní počasí letos způsobilo českým pěstitelům zeleniny škody za téměř 700 milionů korun. Do poloviny září bylo poškozeno zhruba 11% osevní plochy. Pole na jaře zasáhly mrazy, v létě pak krupobytí, přívalové srážky a především sucho s vysokými teplotami. Produkce zeleniny by podle pěstitelů mohla letos klesnout přibližně o 30%. Škody jsou zatím předběžné, protože sklizeň potrvá až do října či listopadu. A pojďme také na let. Nový ročník NHL začal výhrou Floridy 1-0 v prodloužení nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. Úspěšně odstartoval sezonu také Montreal, který s Jakubem Dobešem v brance vyhrál v Torontu 3-2. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na prsou za sebou má David Pastrňák, jehož Boston porazil 3-0 New York Rangers. O první české body v sezóně se postaral také obránce Filip Hronek, který dvěma asistencemi pomohl Vancouveru k výhře 6-5 prodloužení nad Edmontem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Město Lovosice podepsalo smlouvu na rekonstrukci ubytovny v Nádražní ulici, kde má postupně vzniknout 20 bytových jednotek. Většina bude mít status sociálního bydlení, část by měla sloužit jako dostupné startovací byty. Rekonstrukce ubytovny má začít koncem října. Termín dokončení je do konce příštího roku. Chybět nebude ani bezbariérový byt pro osoby se sníženou pohyblivostí a prostory určené pro poskytování sociálních služeb. Na severu Čech dnes ráno čekáme místy mlhy, zejména v blízkosti vodních ploch, jinak bude skoro jasno až polojasno, teploty až 24 stupňů.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Hezkou středu, lidi.
14: Krásný poslední zářijový den.
15: Snídaně šampionů.
8: Já jsem myslel, že si říct krásný pondělí.
14: Ne, ježiš, ještě toho trochu.
8: Že jsme zase zpátky. Já jsem rád, že už je středa, až už je páteček. Tak krásné ráno vám všem, kdo jste si nás naladil. Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil a za chvíli taky jedna zásadní věc, kterou musíme probrat, a to je Izolepa. Vydržte na to.
16: Hit Radio Nord Music.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj pro

0: Jednou jsem slíbil. Lipo, Krištof, Hit Radio 806. Tak buďte moje. Dobrý ráno, šampioni. Existuje jedna věc, která za mě drží tuhle planetu pohromadě víc než gravitace a určitě ji máte doma i vy, a to je lepící páska. Jenom nějaký info, zajímavý, vynalezli ji za druhý světový války pro armádu k utěsnění beden s municí a třeba astronauti na misi Apollo 17 používali k opravě blatníku svého měsíčního vozidla, jo. Takhle, pojďme si říct, že páska je naprosto jiná liga. Máte s páskou nebo s gafou nějaký zkušenosti, vy dva tady?
1: My všechno gafujeme, jako přítel tak natáčí, takže na natáčení jede gafa jako non-stop, doma taky, a koukám se, že tamhle máme okno zalepený.
0: To je pravda, protože tam je cedulka, okno neotvíre, někdo ho otvíral, tak to tam někdo jako dal pasivně, agresivně najevo, jakože tohle ne.
1: Izolačkou.
0: Tohle ne, co ty fílo, něco?
2: Já taky používám, já mám teď urvaný takový ten plastový kryt pod motorem, jsem najel na, k vysokému obrubníku a byl jsem se zeptat teda i v nejmenované značce v servisu a tam mi řekli, no pane Lejčku, 32 tisíci z prací, já říkám za ten plastový kryt, tak jsem si lehnul pod auto, vzal jsem gafu, zalepil jsem si to, sice to musím každý tři týdny opakovat, ale ušetřil jsem 20 000, majstrštyk.
0: Já mám příběh, mě takhle gafa jednou zachránila záda, to jsme připomněli, jo. Je to asi 2-3 roky zpátky. Se mi urval u levýho předního kola podběh. Aha. Ten kus plastu, víme.
2: Jasně.
0: To, já jsem si to nechal opravit v servisu, dobrý, vyjedu ze servisu a pamatuju si to, jako by to bylo včera, jo. Jedu po dálnici směr Ústí a třeba po 15 minutách se zase spod auta začal ozývat ten stejný bouchavý zvuk, jako když to prasklo poprvé. Já říkám, teď to je opravený, teďka to není možný, jo. Takže jsem sjel z dálnice, zastavil jsem na takovém tom výklinku. Pamatuju si, že tam byla tráva, ležel jsem v trávě a měl jsem gafu právě sebou. A člověče, no, bombem prasknul ten druhej.
2: Ježiši.
0: Ten druhý podběh, jo. Takže já jsem vytáhl tu gafu a teďka tam ležím v té trávě a víte, co se děje, když sjíždíte, tak když lidi potřebují sjet z dálnice a potřebují třeba na záchod. No, tak si říkám, hej, prostě to, to smrdí strašně.
1: Yeah.
0: No, tak jsem tam ležel, jo, samozřejmě. Takže teďka tam lepím tam tou gafou ten plast a říkám si, ty vole, tady je normálně někde skrytá kamera a lidi, někdo zkouší, co vydržím, jo. Takže fakt já jsem nevěřil, takže měl jsem dva nový podběhy. To byl ten závěr toho příběhu, jako jo.
2: Děkujeme.
0: No, jako, hele, já jsem, takhle, teď se tomu směju, ale v tu chvíli jsem si říkal, že to je fakt jako blbej for.
1: Jako hnusno. No, tak určitě i naši posluchači mají nějaký zážitky, ať už s izolepou nebo s gafou. Opravdu je to věc, která pomůže v každý rodině, já si myslím.
0: Kdy vám gafa nebo izolepa zachránila krk, doslova? Doslova. Chceme vědět vaše příběhy, napište nám to SMS-kou nebo přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to na WhatsApp nahrajte jako hlasovku. Budeme rádi a těšíme se na vaše příběhy. Teď hity Bruno Mars, Grenade, Hit Radio 809.

0: něco tanečnějšího na středeční ráno, 8:45, Rehab, Ina a DJ Seš. Rock My Body. Lepící páska, gafa, jak tomu říkáte, jak chcete, zachránila už nejeden lidský život. My jsme se tady před chvílí bavili o tom, že nás tři rozhodně v různých situacích, bizarních situacích, a ptali jsme se vás, v jaké situaci vás nenechala právě gafa, lepící páska.
1: Za mě zatím vede Tom, který napsal: elektrikářská izolepa mi srovnala přelámaný prsty na noze 2 roky zpět, když na mě spadlo železo o hmotnosti 100 kg přímo na nohu. Ty kráso.
0: Nečekali jsme tuhle zprávu. Další vzkaz od Petra. Hele, jestli existuje český MacGyver, tak je to tchýně, ta zalepí lepící pásku úplně všechno a pak to tím to opraví.
1: Lucie píše: ahoj šampioni, můj tchán spravuje gafou úplně všechno. Nádobí v kuchyni, židle v jídelně, elektroniku i Lego. Když jsme u nich na návštěvě a děti dostanou nějakou hračku a vidím tu pásku, říkám: a děda opravoval.
0: Děda opravář. Taky posílá Sandra hlasovku.
2: Ahoj všem. Já nevím, jestli to byla gafa, ale každopádně, když jsme letěli s manželem na dovolenou letadlem, kterým letěl manžel poprvé a hrozně se bál, tak na boku u křídla bylo křídlo slepený takovou lesklou lepenkou. Vypadalo to fakt jako gafa. Upřímně jsem ho hrozně uklidňovala a zároveň jsem měla obě dvě sevřené půlky. Takže to je můj zážitek s gafou.
0: Taky tady je skvělá zpráva od Radka, jo. Ahoj, to jen posílám, když se bavíte o opravě auta lepící páskou, akorát stojím na semaforu u objížďky, přeju super den, Radek, jo. A tady na fotce. Oktávka v kombiku, šedivá, že si připadáme, jak vždycky, když stojíš v nákupáku v blbě, jak tě vyvolávají, ne? 5P0914, zbytek říct nemůžu, ale třeba jste se poznal, tak prosím vás, jestli teďka jedete v tomhle autě, tak víme o vás. A je tam nalepený logo Apple taky na tom autě, velký poznávací znamení. Takže, hele, gafa, ale jako drží mu to.
1: No tak dobrý.
0: Hele, zakafovaný celý zadní nárazník, ale funguje to. Takže my hrozně moc děkujeme za tenhle parádní vynález, který už spoustu nás, většinu z nás nenechal ve štychu. Pojďme na hity, Ray Dalton, Blood Run. 8:17, hezké ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
6: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, s MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K vážné nehodě došlo v Ústí nad Labem, opatrně v Opletalově ulici, kde osobní auto srazilo chodce. Na místě jsou i záchranné složky. No a pozor taky na D8, kde připomenu odstavené auto s defektem. Parkuje na kilometru 60 směrem na Prahu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Nice to meet you.
1: We could dance, all night.
0: Minutu po půl deváté, Miles Smith na Hit Rádiu a Fila má ranní update.
2: Ranní update.
0: Krásné ráno. Mezinárodní loterie Eurojackpot se losuje dvakrát týdně. A to v úterý a v pátek a účastní se i hráči z 19 evropských zemí. Majitele výherních sázenek se čas od času stávají také Češi. A já tady pro vás mám čísla, které nejčastěji padají. A to jejich rovnou 6, 20, 34, 35, 17 a 21. Skládání Rubikovy kostky má překvapivou novou vládkyni. Jde o teprve 6letou dívenku z čínského města Chengdu. V průběhu září hned dvakrát překonala ženský světový rekord v průměrném čase složení. Dokázala ho stlačit dokonce hluboko pod 4,5 sekundy.
3: Tak když to od jednoho roku vyrábí, že?
0: No a na závěr rakouská pekárna Martin Auer otevřela v newyorské čtvrti Soho svou první pobočku v USA. Hlavním lákadlem se stal žitný kváskový chléb, který se prodává za $60, tady v přepočtu 1283 korun. A představte si, vzali si to na paška influenceři, kteří dávali storíčka, příspěvky. No a několik týdnů po otevření tak je neustále vyprodaný tenhle chleba. Stojí se na něj fronty.
4: Málo se to o mě ví, ale měli jsme rodinný mlýn, dodávali jsme do pekáren žitnou mouku a to by byl biznis teda jako 12 stovek za chlebíček, to tehdy jsme neměli.
3: Já si říkám, jestli poznáš jako chleba za 70 korun nebo za kolik za 13 stovek.
0: Prý si ho obhajujou dlouhou trvanlivost.
3: Já jsem tomu něco našel, oni ho totiž vozejí z Rakouska prej, až takhle daleko.
0: Ne, opravdu. Takže za benzín si
3: z Rakouska. A říkám si, proč jako čekáš na chleba z Rakouska, pane bože, ty to musíš stvrdnout za tu cestu, ne? No, ale možná pro kachny v Central Parku dobrý. People, open your heart. Tohle je srdcovka, to vás bude bavit. A další srdcovky pro vás má Jirka Pelnář mezi 12. 13. 5 a 1 vybíráte.

0: A my moc lajky, že posloucháte Hit Radio 8.39, hezký ránečko.
1: Jestli jste dneska ráno nestihli milování a rádi byste, tak jste možná prošvihli svůj ideální čas, nebo takhle, ono záleží.
0: Já si prču, jakože za pět mám dělat tohle, jo. Tak to nevím.
1: No právě záleží, kolik vám je, uvidíme, jestli ty bys to měl takhle tak v tuhle

0: je ten večer, jo, protože děti spí, myčka tam hotová, všechno v klidu. No a třeba sedmdesátníci, tak ty ideálně kolem 8 večer, že prej pak spí jak zabitý.
1: Někdy doslova. Mě by zajímalo, jestli teda, když už se bavíme, jestli milování ráno nebo večer, co? A já se ptám, jsou to nějaký moji ľudia? Milování večer. Jak to je u Jasmínu?
0: A chci si o tom povídat takhle veřejně.
1: Já jsem se tě zeptal, tak bys mohla odpovědět. Takže stačí, že jdeš ráno nebo večer.
0: Já jsem ten dvacátník, kdykoliv.
1: Já jakoby asi nemám co říct už to. Připadám si jako dinosaurus trošku. Tak Linkin Park, The Emptiness Machine, za malou chvíli taky Indila a klidně, takhle, jestli chcete, můžete nám napsat, jestli jste tým ráno nebo večer. Tak hezký ránko, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Charlie XCX, Boom Clap, 8.56, tohle je Hit Radio a tohle byl poslední song středeční snídaně šampionů.
1: Musím říct, že jsme se dneska s váma hodně zasmáli, tak doufáme, že to platí opačně.
0: My se na vás budeme každopádně těšit v říjnu, to je zítra.
1: Ježiš, já se lekla.
0: A víte, jak to je s tím tankováním? Zítra budou nižší ceny pohonných hmot, takže dneska ještě jezdíme na rezervu. Kdyby tam byla nula, kdyby na vás svítilo hlavní oko s nulou, tak musíte to vydržet do zítřka. Ty ceny spadnou, o Ježíš Maria, o 2 koruny? O pane bože.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Krásnou středu přejeme.
1: Děkujeme a v říjnu, pa.
0: Zítra v 6. Ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, v Litoměřicích v Českolipské ulici. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou a zdržení tam narůstá v obou směrech. Ještě v Chomutově v ulici Na Příkopech dejte pozor na nehodu 2 osobních aut. Tam se projíždí bez zdržení. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: On air.
9: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajdyrovič. Sněmovna včera podle očekávání nedokončila debatu před hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě. Jednání ukončila v souladu s jednacím řádem 21 hodin a pokračovat v něm bude dnes od 9 hodiny. 7-hodinovou debatu opanovali členové vlády, kteří představovali své aktivity a úspěchy. V Praze a Brně se o víkendu chystá nelegální sjezd upravených aut. Toho se mohou zúčastnit až 1000 vozidel. Policie proto připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. K tomu více řekne mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
10: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
3: Policie bude také hlídat hraniční přechody. Rumunský prezident dnes navštíví Česko, přijme ho česká hlava státu Pavel i premiér Babiš. Budou jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance, rozvoji česko-rumunských vztahů nebo o spolupráci v obraně a bezpečnosti. No a hokejisté Litvínova porazili v utkání 6. kola extraligy na svém ledě Liberec 5-4 po samostatných nájezdech, přestože v 15. minutě prohrávali už 0-3 a ještě po 2 třetinách 3-4. Bílí Tigři prohráli po 3. řadě a jsou předposlední. Na litvínovském zimním stadionu Ivana Hlinky neuspěli po 8. za sebou, jejich černá série trvá už 4 roky.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
3: Na severu Čech dnes očekáváme polojasno až skoro jasno. Přechodně bude vysoké oblačnosti i více. Teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Tak takové bude počasí. No a teď už předávám slovo, protože Katka je připravená, ale není tady Lucka.
1: Proč tady není?
3: No já si myslím, že právě kvůli tomu, že Litvínov vyhrál, takhle vlastně udělal velký obraz 0-3 na 5-4. Asi to ještě slaví.
1: Tak to je ještě v báru někde v Litvínově.
3: Přesně tak.
4: Hit Radio Nord Music.
9: Je to tak, krásné středeční ráno, přátelé, za mikrofonem vás zdraví jenom zatím Káťa Sekalová, ale Lucka Schlegr určitě za chvilinku u nás, protože má pro vás novinky, měla kamerové zkoušky v Praze, bude nám vyprávět svoje dojmy, pojmy, tak už se těšíme a jsme zvědaví. Tak už za chvilinku Lucka, no a teď už muzika. Wet, wet, wet, love is all around.

0: Hit Radio Nord Music, Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive. A já už tady konečně nejsem sama.
1: Krásný dopoledne středeční. S váma taky Lucka Šlégr, Katka Sekalová. Přejeme vám krásný den. No a já jsem se trošičku zdržela, mám za sebou, přiznám se, třeba půl hodiny spánku. Včera totiž jsem absolvovala, to je hezký říct, ještě ve svém věku, že něco absolvuješ, absolvovala, jsem absolventka, na televizi Prima, kde bych měla uvádět sportovní televizní noviny za 14 dní vlastně, a já jsem absolvovala první kamerový zkoušky. Chápeš to, že za dva týdny máš stát jakoby živě v televizi a první kamerový zkoušky máš dva týdny předtím.
0: Je úplně špatně.
1: Takže, no mě taky bylo. A každopádně, protože ta televize Prima jede v nějakém, je tam jedno obrovský studio. A aby si mohl uvolnit to studio na ty kamerovky nějaký, tak se musíš věci dopředu předtočit nebo najít ten správný moment. To znamená, že ty kamerovky jsou pozdě. To znamená, já jsem včera vlastně v 8 výjížděla večer, všichni šli spát a já jela směr Praha právě do studia, kde bylo volno, a měli jsme takovou noční šichtu. A musím říct, že dalšími moderátorkami se mnou v sportovních zpráv bude Radka Rosická a Klára Kováčová, kdysi Metková, možná budete pamatovat jako vicemis. Takže jsem ráda, že vlastně taková stará garda, že jsme se zase sešli.
0: Hustý.
1: A že ještě si na nás někdo že nás někdo vytáhl ze záhrobí a že si na nás někdo vzpomněl. A je to strašně příjemný a musím říct, že to bylo včera moc fajn. A první taková zkušenost a strašně se na to těším. A víte, co na tom bylo nejhezčí, protože já dřív bych normálně řešila na té kameře, že jo, jak vypadám, slyšíme to. Figura, co? Nepřidává ta kamera, že jo. A tohle bych jakoby řešila kdysi, dřív.
0: A co jsi řešila teď, prosím tě?
1: A teď jsem řešila... uvidím na to čtecí, já to mám rozmazaný, to znamená, že já mám takovou, mám astigmatismus a cylindrovou vadu a prostě špatně se mi to v oku dorovnává, takže, a přitom nemám jako velkou čočku, takže pro mě, teda velkou dioptrii, takže pro mě sehnat čočky, takže jsme to, já totiž uvidím na čtecí, ale pak už neuvidím na tablet.
0: Jasně.
1: Když budu mít obě čočky, takže jsme to vymysleli, takže v pravém oku mám čočku na dálku a pravý oko mi kouká do kamery a levý oko mi kouká do tabletu, takže mám čočku jenom v jednom oku a čekali jsme, jestli ten můj mozek se s tím jako včera
0: poradí.
1: A musím říct, že měla jsem to lehce jako na vodě, ty písmenka, ale zvládla bych to už i takhle. Takže ještě s mojí optometričkou řešíme, jestli ještě jiný čočky vyzkoušíme a tak dále. Ale já jsem měla strašnou radost, že jako vidím na to čtecí vůbec, protože bez brýlí a bez té čočky nevidím nic. A mám to hodně rozmazený. Takže víš, jako jak je hezký, jak člověk tím životem mění ty priority, jo?
0: Ano.
1: Seš ráda, že to prostě přečteš, že seš ráda, že tam vůbec stojíš, a za chvilku budu ráda, že tam vůbec dojdu.

0: I'll be ready, Hit Radio Nerd Music, s váma Lucka Šléger, Katka Sekelová, přejeme vám krásnou středu.
1: Krásnou středu přejeme a Lucka nám před chvilkou vyprávěla své první dojmy z kamerových zkoušek v Praze a já vám řeknu stručně dojmy ze Španělska, včera jsem se vrátila.
0: No protože byl prodloužený víkend, přátelé, my přesně věříme, že i vy jste si ho užili, že jste odpočatí, nabití a někdo taky třeba odcestoval, tak jako ty. A kdy jsi byla kde, Kači?
1: Prosím tě, byla jsem u břeží Costa Blanca, to je někde u Alicante, tak nějak střed. A bylo to plný důchodců, šťastných, veselých, vysmátých důchodců, bylo tam vedro i teď na konci září. A co mě teda zaujalo nejvíc, tak řeknu to stručně, ceny benzínu tam jsou dražší než nafta, víno a jídlo, jak v restauracích, tak i v obchodech, levnější než u nás. No a když to shrnu s návratem domů, tak ten byl včera divnej. Letadlo mělo zpoždění, což teda není jako nic nenormálního, ale u dveří letadla na nás čekali dva pistolníci a hledali v našem letadle Uzbeka.
0: Prosím.
1: Aha. A pak kousek od raní nás zastavili policisté a dávali nám dechnout. Překvapivé zjištění, nevím, jestli to víš nebo ne, už nemusíš složitě funět do jejich alkohol testru, víš, ale stačí jakoby, když sfoukneš svíčku.
0: Fakt? Hmm. A to je dobrá zpráva pro nás ženy, protože oni vždycky říkali, dejchněte a já, a teď já to nemám ani, no, ještě.
1: Jako při porodu, maminko.
0: Jste to nedodejchla, jako. Tak tam je.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
8: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Tak co rande?
11: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
10: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
11: A léčba.
10: Terapie módou. Jdeme!
12: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio Not Music, máme 9.35, tohle byl Ed Sheeran a Shape of You.
1: Na ptáky jsme krátký, na ptáky jsme malý páky, je to tak, to my si dáme na zobák.
2: Jo, je dobrý zaspomínat si na klasický žentoury a Janka Ledeckýho.
0: A na ptáky, na který jsme krátký.
2: Na ty jsme krátký, pojďme se na ty opeřence podívat teďka trošičku zblízka. Protože konec nevyžádaných intimních fotek, přátelé, mohly by za ně totiž hrozit rok vězení.
0: Pánové.
2: No, takhle, já jsem vždycky ráda, když se tyhle věci jako začínají řešit. Trošku mě trápí, že za zneužití dětí jsou podmínky, to mě trápí trošičku daleko více, ale dobře, pojďme to brát jako nějaký startovací můstek a pokud vám někdo pošle, jak to říct, pindík.
0: No, pindoura.
2: Pindík.
0: No tak přece jenom, že jo, třeba zrovna ty, Lucko, jo, konkrétně, můžeme dát příklad na tobě, ty máš prosím sociální tě, sítě, já vím, že ty je nezbíráš, ty ani nechceš sbírat, ale máš prostě ty sociální sítě, ano. Máš je hodně navštěvovaný, máš spousty těchto, jak se jim říká, ty followery, že jo?
2: No spousty, ne, jsem taková troškařka v tomhletom online světě.
0: No desítky tisíc, ne, to jsou.
2: Ale no tak nějakých 30 něco, tisíc, no, tak, dva. Ale vlastně máš pravdu, že je to tak, že mě taky posílali nějací pánové fotografii. A je pravda, že je to hrozně nebezpečný, protože já jsem maminka, tak já to vždycky vnímám, takže dneska vlastně kdokoliv může tvýmu dítěti poslat vlastně dneska cokoliv přes ty sociální sítě. Je to fakt jako strašně nebezpečný, je to zrádná komunita, ulhaná, já to prostě, pro mě sociální sítě je jedno velký těžký téma, to samozřejmě asi někdy na jindy, ale tady to jenom bych jako chtěla zdůraznit, že není to o tom, že když někomu pošlete svoje intimní fotografie, že automaticky bude hrozit rok vězení, protože samozřejmě mezi partnery, třeba když se něco takového posíláte jako partneři, milenci, musí se vyloženě prokázat, že ti to udělalo, že ti to způsobilo nějakou újmu psychickou.
0: A že to je prostě jako cizí pták.
2: Tak. A já jsem, a tak jak o tom mluví, že mě jich pár takhle jakoby přišlo, tak já jsem třeba varianta je, že to člověk začne jako zveřejňovat.
0: Hezky.
2: To je vlastně za mě jakoby cesta, že to vlastně zveřejníš a toho člověka dostaneš do té situace, která je jako velmi nepříjemná a oni se to pak jako sakra
0: rozmyslej,
2: no. A úplná taková jakoby rada podle mě na závěr,
0: ano,
2: je ta, že když si dotyčního zablokujete, tak je po ptákách prostě.

0: Coldplay na Hit Ráno Nord Music. Díky za to, že jste dneska s námi, my s vámi, tady Lucka Schlegr, Katka Sekalová, krásný den přejeme.
1: No je to parádní a přátelé a Lucinko, hele, já každý den, když jezdím z Teplic do Ústí do rádia, tak koukám na jeden billboard, kde je Kotek, jo, ten herec.
0: Ano.
1: A on drží fešák v ruce. Ano, fešák. Fešák. Špunty do uší drží a vedle něho je text.
0: Taky jsem to viděl.
1: Špunty do uší máme. A pod tím je napsáno, špunty nevedeme.
0: No, tak taky tu reklamu potkávám.
1: No.
0: A co je na tom zajímavého?
1: No, a já takhle, jako ty, asi zřejmě týdny, měsíce kolem toho jezdím a říkám si, já to vůbec nechápu, co to je za chyták. Já tomu
0: jako taky moc tomu textu, jako taky, to ne. Máš pravdu.
1: Tak až
0: nevím,
1: dneska.
0: Co tím chtějí říct.
1: Dneska se mi rozsvítilo, prosím
0: tak
1: tě.
0: Tak to mi prozradí.
1: Tak já ti to prozradím. Špunty do uší máme. Šunty nevedeme.
0: Jo, tam není špunt. Tam bylo špunty nevedeme.
1: Ne, šunty.
0: Šunty.
1: Šunty.
0: Tak to se na to podívám.
1: Prostě šunty.
0: Šunty nevedeme.
1: No.
0: Tam je špunty.
1: Pojď, jdem se na to podívat.
2: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personální@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balonků za neuvěřitelných 400 korun, nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy dnes v ulici Vroutecká v Podbořanech. Tedy hýří nápady.
5: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Hit Radio Nord Music.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Teď už je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, Děčíně, v Nerudově ulici se srazila dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje. A ještě na Teplicku v Novosedlicích křižovatce ulic Stanovanská a Kostelní blokuje provoz nehoda osobního auta s nákladním. Počítejte tam se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Premiér Andrej Babiš po jednání s předsedkyní italské vlády Giorgio Meloniovou vyzvedl nově dojednaný společný akční plán do roku 2030. Slibuje si od něj v příštích letech konkrétní projekty. Rozhovory se vedly o energetice, obranném průmyslu, evropských záležitostech i migraci. Města se připravují na pomoc lidem bez domova během chladných měsíců. V Děčíně dokončili přestavbu bývalého internátu v Benešovské ulici na dům pro krizové bydlení. Součástí objektu je také místnost pro lidi bez domova, jak říká mluvčí radnice Luděk Stínil.
7: My tomu říkáme i mrazová místnost, je sice součástí toho domu pro krizové bydlení, nicméně vchod je samostatný, to znamená, že pokud nastanou mrazy, my tu místnost aktivujeme, otevřeme a mohou ji využívat lidé bez domova.
0: Otevírací doba bude od 8 hodiny večerní do 8 hodiny ranní. Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli firem v oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto sektoru. Ujednání označil šéf Bílého domu jako morálně závazné. Trump chce údajně ještě tento týden jmenovat zmocněnce pro AI. Na české fotbalové reprezentaci se připojil útočník Ryan Adaris, Glasgow Rangers. Ve středu s mužstvem absolvuje první trénink do utkání Ligy národů proti Anglii, které v Edenu národní celek prohrál 0-2, ještě zasáhnout nemohl. Český tým o tom informoval na svém webu.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Na severu Čech dnes čekáme polojasno až skoro jasno, přechodně bude oblačnosti i více, teploty až 24 na horách do 19 stupňů Celsia.
9: To byl náš Robert, zprávy počasí, my děkujeme do a 10. hodina a pokračujeme dál.
6: Hit Radio Nord Music.
9: A dneska to tady bude zamilovaný, přátelé, i když jsme tady dvě holčičky, přijde mezi nás mladý maso. A za chvilku se dozvíte víc, tak zůstaňte s námi.

0: Za 3 minuty, 10:15, ladíte Hit Radio North Music, Juanes, La Camisa Nera.
1: Já jsem se tady roztančila už, přátelé, no protože je středa, tenhle týden nám uteče rychle, protože zkrátka byl prodloužený víkend a tak nám to takhle sviší tady na cvičišti, věříme, že i vám v práci. No a středa taky znamená, že hosta na Hit Radio North Music je třeba a v 11 hodin k nám dorazí Honza Walter, alias Johnny. Přátelé, je to chlapec. 22-letý chlapec, který byl účastníkem reality show Love Island, vlastně vypadl jako první. A kdo neví, co je reality show Love Island, jako jsem to netušila já ani Kačka tady.
0: Ano.
1: Je to vlastně seznamovací reality show, kde se snažíte s někým spárovat, oni vám tam během té reality show zase dohazujou, přichází tam nový a nový atraktivní mladí lidé a takhle se tam různě mají nějaký různý úkoly a takhle se tam jakoby párují a vždycky, když jeden zůstane na voce, tak ten vypadává.
0: Takže se tam párujou, jo, pářej se a proměňujou se a střídají se.
1: To je právě, že já jsem viděla trošku a oni se tam fakt pářej.
0: Jo.
1: Máš pravdu?
0: Ale to vysílej ale až po 10:00, ne? Večer.
1: Já myslím, že jo.
0: Jo.
1: A já jsem se na to dívala teda s mým mužem, protože samozřejmě jsem viděla, že k nám přijde Honza, tak jsem říkala, hele, musím o tom taky něco vědět.
0: Musím se nabrýfovat.
1: Takže jsme se koukli. Můj manžel si teda celých 55 minut držel hlavou v dlaních.
0: Že se styděl.
1: Ale už jsme třeba jiná věková kategorie, rozumíš? Každopádně, pokud vy jste příznivci Love Islandu, třeba pozor, moje děti, to můj syn se svojí přítelkyní to milujou, ty se těší na každý díl a prostě to je pro ně událost, jako pro nás třeba byli vyvolení, takže pro ně to je prostě velký večer.
0: Je to tak, no.
1: A kupujou si popcorn a těší se na to, že budou spolu strávit prostě u Love Islandu. Takže pokud i vy máte třeba vaše děti, nebo i vy sledujete Love Island, nebo vás na tom něco štve, něco vás baví, chcete se Honzi na cokoliv zeptat, klidně nám na 3 7 3 9 5 8 napište váš dotaz, nebo klidně nám namluvte hlasovku a my se za vás, Honzi,
0: zeptáme.
1: Budeme se ptát.
0: Mm-hmm.
1: No, a já se trošku bojím, že poprý v životě si nebudeme tady vidět rady s hostem, protože prostě tomu nerozumím. Ale dobře, to zvládneme.
0: Já si myslím, že to zvládneme. Hele, já jsem se taky na první asi 3 nebo 4 díly podívala. Teda dostala jsem zákaz, když byl manžel doma, to jsem nesměla. Takže jsem čekala, až odjede na služebku a podívala jsem se. A no já nevím, mě to připomíná možná takový trošku jako Bežičko naše, dřív jak bylo, takový ten pořad.
1: Bežičko?
0: A už ne, již Štefánková to uváděla, mám pocit, že jo?
1: To už
0: nebo Hajdianku.
1: Napřed byla Štefánková, Bohorcová, až tam byla ta třetí. No to je jedno.
0: Každopádně, to je jedno, ale co jsem si všimla, tak toho Johnnyho tam docela tak nějak, no dělali si z něho trošičku jakoby srandičky a tak. Tak hele, uvidíme, jak na tom bude, jo.
1: Zeptáme se ho.
0: Já jsem akorát teda před chvilkou zrovna jenom zjistila to, že když Johnny mu byl jeden rok, tak prej spadl do kanálu.
1: Ono to vlastně není k smíchu, když ti roční dítě spadne do kanálu, to není vůbec vtipný, ale... Počkej, tak jako, na to se ho taky musíme zeptat.
0: No, prej by měl mít jizvu na obličeji. Tak uvidíme.

0: krásnou středu s váma Lucka Schläger, Káťa Sekalová, Dana jsme nechali ještě na dovolení Chorvatsku. Vrací se v sobotu, takže od pondělka zase LSD. A děkuji, Káťo, že jsi se mnou a přejeme vám, ať nám ten týden společně utíká.
1: Ať nám utíká, hele, teď jsme si dali trošku lásky. Navíc jsme teď do éteru Hit Radio North Music dostali Toma Grennana a my jedeme dál. Počásko ukázkový. Díky svátku v pondělí je tenhle týden kratší, to je taky boží. A tady je to nabouchaný peckama. A to prostě milujeme. No hele, Lucí, poslouchej.
0: Tak to nás ještě nakopnem.
1: Kelly do toho, Clarkson.
0: Do toho zbývající části.
1: Přesně. Budeme silnější, budeme stronger. Přejeme vám krásný podzimní babí dopoledne. No a díky, že jste s námi.
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
9: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
8: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chceš mě rozplakat?
1: Já mám husinu. Já mám husinu. Lucie, co to je?
0: Co mi to tady pouštíš? Co mi to tady pouštíš?
1: Chci něco dostat. Nějaký informace.
0: Jo, přátelé, dneska jsem tady Kačce říkala, že večer jdu do Prahy, protože máme setkání všech vítězek Miss kdysi z historie s panem Milošem Zapletalem i s jeho manželkou a s některými z porodců. A my jsme tohle setkání měli před asi 3 lety, kdy bylo, já bych nekecala, 30 let nebo něco, úplně první založení, nebo ne, ještě víc vlastně, teď jenom já jsem, jo, 30 určitě, ne, tak to ještě víc to bylo, ale čas hrozně letí a zkrátka teď je další setkání, je to 20 let od titulu, kdy Taťána Kuchařová získala titul Miss World.
1: Aha.
0: A k 20 letům toho výročí jejího se pan Zapletal a jeho manželka rozhodli, že udělají setkání všech vítězek Miss v Praze, takový společný večer, kdy by právě měli být někteří porotci, na který se velmi těším, nebo choreografka, fotograf, jo, a bylo to hrozně fajn, my jsme to měli také před těma 2 lety, jak jsem zmiňovala, byl tam ještě i Jirka Adamec, režisér, musím říct, že jsem z toho setkání byla, za to setkání byla strašně ráda, protože ten čas opravdu strašně plyne, letí to a vlastně si uvědomíš, vidíš ty lidi, co byli vitální, když ty jsi začínala, tak prostě Jirka Morovec už nebyl v dobrý zdravotní kondici a já jsem odjížděla z toho večera, musím říct, že ani Miloš Zapletal, ale i chirurg, plastický chirurg, pan Měšťák, už vlastně si uvědomíš, jak ten život uplynul, nějak si si pamatovala z té doby a teď si přišla do té reality, že za těch 20 let prostě už jim je opravdu třeba 80 let a dojde ti to a já se přiznám, jsem takrát vlížděla, strašně jsem plakala z toho setkání, protože jsem si říkala, to je možná naposled, co jsme se opravdu tady viděli a loučila jsem se takhle i s nima, s tímhletím srdcerivným stylem, protože jsem vzpomínala na ten život, co nám všechno dal, na ty společné zážitky, vzpomínky a nechci tady znít tak nějaká patetická prostě paní, ale fakt, je to prostě fakt, že to strašně letí a že važme si toho, kdy ještě s těma lidma můžeme mluvit přivědomí v podstatě, víš, jako, že se můžeme bavit, zároveň vzpomínat a že jsme tady prostě v plný kondici, je to strašně hezký, vzácný a fakt to rychle letí. Takže teď se opravdu těším na dnešní večer, protože tam budou se nejenom holky, ale právě ty lidi z toho zákulisí a choreografka Dana Gregorová, bývalá tanečnice skupiny UNO, jo, ale budou tam i kadeřnice, který nás třeba česali, Blanka Hašková, takže i prostě na to okolo se těším, aby to jako hezký večer a ten mě dneska prostě čeká, takže ráno přijdu zase dojatá asi.
1: Lucinko, tak to ti moc přejeme, já se jenom ještě tam za nás normální ženský, víš, jako normální ženský, prosím tě, kde to máte dneska, kde to máte v té Praze?
0: Prosím tě, je to v Praze, je to v hotelu, chceš vidět i název toho hotelu?
1: Je to v Praze,
0: aby
1: v hotelu,
0: tam nikdo nepřišel,
1: ano.
0: Zase, abych to neměla si možná říkat, nevím.
1: No, tak to neříkej, protože...
0: Je to Praze v hotelu, na Praze jedna prostě,
1: no.
0: Je to blízko nábřeží.
1: No, dobře, no, dobře, prostě, prosím vás, dámy, ženy, takže my víme, že dneska do Prahy, na Prahu 1 nábřeží prostě nejedeme, protože tam bude takovejch, ale takovejch krásek.
0: Že tam fakt všechno uplavalo, kečí.
1: Já ti uplavu. Tak zítra budeš vyprávět.
0: Těším se.

0: Máme minutu po 10:45 na Hit Radio Nerd Music. Tohle byly Bibi Rexa, Faithless.
1: To byl pořádej mazec.
0: To byl New Religion.
1: Šlape nám to takhle od podlahy hezky v té práci, věříme, že i vám. A moc vás tady zdravíme z Hit Radio Nerd Music. No a přátelé, středa hosta je třeba naším dnešním hostem, už jsme o tom tady s Kačkou mluvili, Honza Walter alias Johnny, účastník Love Island.
0: Tady bude lásky.
1: A je to kluk z Teplic.
0: Je to kluk z Teplic, tak už po 11. hodině se těšme na Johnnyho.

0: Valtra. A pokud vás něco zajímá, pište na 37, 39, 958 nebo nám namluvte hlasovku, klidně nějaký vzkaz. A my samozřejmě Honzikovi vaši zprávu položíme za vás. Tak už za chvilinku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
4: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin. Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Hit Radio North Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.
10: Hit Radio.
13: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Děčíně v Nerudově ulici se srazila dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje. A ještě na Teplickou v Novosedlicích, křižovatce ulic Trnovanská a Kostelní, tam blokuje provoz nehoda osobní auta s nákladňákem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Ministerstvo financí dnes zveřejní maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek. Stát od října obnovil regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Maximální ceny zatím bude stanovovat do konce měsíce. Ceny paliv jsou blízko rekordních hodnot. Živnostníkem roku v Ústeckém kraji se stala chovatelka alpak a lemurů z Mostu, Alena Saladiaková. Blízkého kontaktu se zvířaty využívá při takzvané alpakaterapii, kterou zaměřuje na seniory, nemocné nebo osoby se speciálními potřebami. Firmou roku Ústeckého kraje se stal litoměřický dodavatel průmyslových součástek s vlastním vývojem Henlich. Vítězové postoupili do celostátního finále, které bude 10. prosince na pražském Žofíně. Zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států získala společnost Boeing. V noci na dnešek to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Kontrakt má hodnotu 20 miliard dolarů. Vedení fotbalové Premier League potvrdilo, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušení finančních pravidel mezi lety 2009 až 2018. Desetinásobní angličtí šampioni se provinili i narušováním vyšetřování a nespolupracováním s vedením soutěže.
7: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
0: Na severu Čech dnes očekáváme polojasno až skoro jasno. Přechodně bude oblačnosti i více. Teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů.
5: Hit Radio Nord Music.
8: No a přátelé, to tady středa, hosta je třeba a naším dnešním hostem je Jan Walter alias Johnny, účastník Love Islandu. Zdravíme tě, Honzo, ahoj. Ještě vydrž, ještě jeden mikrofon,
9: už?
8: Tak teď.
9: Taky zdravím, moc mě těší a jsem rád, že jste se sem dneska pozvali a jsem připravený na to, co pro mě dneska máte.
8: My se těšíme, za chviličku zůstaňte s námi.
10: Tak, těšíme se za chvilku.

0: Ladíte Hit Radio Nord Music, Nia Someday a my už tady máme našeho středečního hosta.
1: A tím je Honza Walter alias Johnny z Love Islandu, účastník Love Islandu. Máme ti říkat Honziku nebo Johnny?
2: Můžete mi říkat
1: Pojď Johnny. Pojď blíž k mikrofonu.
2: A je to na vás.
1: Jak chceme?
2: Jak tak chcete.
0: Budeme to střídat.
1: Tak budeme... Johnny, popiš našim posluchačům vlastně, kteří třeba vůbec nemají ponětí, o čem je Love Island, co to je vůbec za reality show.
2: No tak vlastně to je reality show o tom, že si tam účastníci hledají svoji lásku, svého partnera třeba na celý život. A úkolem té hry tak je prostě co nejdřív si najít ten pár a vlastně ten účastník, co se ho nestihne najít, tak bude vyřazený.
1: Mm-hmm. Co bylo tvojí motivací, že jsi se rozhodl jít do této seznamovací
0: soutěže?
1: Soutěž, no. Reality show. Reality show.
2: Motivací? No, tak já jsem rozhodně tam šel kvůli té zkušenosti, chtěl jsem zažít něco novýho, víc té komfortní zóny a zároveň taky jsem chtěl poznat nový lidi rozhodně a taky jsem chtěl i tu publicitu, ale zároveň jsem tam šel kvůli tomu, že jsem si chtěl najít někoho do toho páru.
1: Takže jsi opravdu šel hledat lásku.
2: No, jakoby těch věcí bylo víc, proč jsem tam šel, ale rozhodně jakoby hledat lásku, to byla jedna z těch věcí.
1: A věříš tomu, že se dá v reality show najít ta pravá láska?
2: Myslím si, že je hrozně krátký čas na to se tam s někým seznámit.
1: Pojď ještě blíž tomu mikrofonu.
2: Ale myslím si, že je to možný. Je to možný za ty 2 měsíce, nebo kolik to je, tak... Si myslím, že je fakt možný tam někoho najít a seznámit se s ním tak, že vybudujete vlastně ten vztah a možná i tu lásku.
1: Ty jsi tam byl jak dlouho v té vile na Kanárských ostrovech?
2: Tak já jsem tam byl vlastně 3 dny na té vile.
1: Jenom 3 dny?
2: Mhm.
1: Jenom tři dny? To už za 3 dny se musí jako rozhodnout ty lidi, koho chtějí a koho jako nechtějí k sobě, jo? To je strašně krátká doba.
2: No je to tam hrozně narychlo. Takže vlastně se nestihneš ani pomalu rozkoukat,
1: když
2: vlastně odejdeš. Ale já jsem to své rozhodnutí učinil, to, že vlastně jsem se nikdo nenašel do toho páru, tak jsem učinil z důvodu, že v tom mém páru, tak jsem si prostě nesednul s tou holkou a nechtěl jsem úplně tam jít do holek, který měli třeba moje kámoši, protože s těma klukama jsem tam měl fakt dobrý vztah. A nechtěl jsem úplně jim to kazit, takže asi kdybych tam šel znova, tak bych učinil to stejné rozhodnutí.
1: Že to je hezký, že jsi ohleduplnej a že by si vlastně kamarádovi nepřebral, nešel bys mu prostě do holky. Je to tak.
2: Ano, je to tak.
1: Je to tak.
0: To je hezký.
1: To je hezký. To je jako gentlemanský, to se cení. Takže ty jsi vlastně zažil ten pocit toho prvního nechtěného, že jsi tam zůstal teda lichej. Jak ses cítil?
2: Tak v tu chvíli mě to hrozně překvapilo, protože já jsem vůbec netušil, že může to vypadnout takhle rychle. Že mi to přijde jako trošku až banální, že ten člověk se nemá ani čas na to rozkoukat a už vlastně aby šel domů. Ale jak jsem se cítil na tom místě, tak nebyl to dobrý pocit rozhodně. Hlavně já jsem byl takový ještě prostě nervózní, napjatý, prostě byla to jakoby pro mě taková nepřirozená věc, nekomfortní věc. Takže...
1: Jako ten štáb televizní, je to všechno okolo?
2: No a hrozně jako by to ovlivnilo i moje chování tam.
1: No to je jasný.
2: A no, nebylo to příjemný, takhle.
1: A jaká byla ta vila, nám řekni? Je tak krásná, jako v té televizi působí. Je to hezký, bylo to hezký místo?
2: No tak ta vila je super, jakože ty dekorace tam a všechno okolo toho, tak je fakt super. Možná co diváci nevidí, tak ta vila není až tak obří, jak to vypadá třeba v těch televizích. V reálu třeba mi nepřišla ani až tak velká. Ale jakože vzhledově byla super, i ty pokoje, bylo to všechno propracovaný. I holkám, i klukům se to líbilo, ty šatny byly super. A no, čekal jsem, že to bude něco takhle dobrýho, když jsem tam šel. A byl jsem jakoby příjemně překvapený, že to tak bylo.
1: S náma tepličák Johnny Walter. Honza Walter alias Johnny, takhle teda to je.
2: Jo.
1: Říkáš si Johnny od malička?
2: Ne, říkám si Jeňa.
1: Jeňa?
2: Všichni mi říkají Jeňa.
1: Tak ještě Jeňa,
0: no, tak já nevím.
1: Tak teda to je zmatek tohleto.
0: Ježišmarja, to nám nedělej.
1: Takže Jeňa Walter alias Johnny z Love Islandu, dneska naším středečním hostem, zůstaňte s námi na Hit Radio Nord Music.
0: A my pokračujeme v hudbě, už za chvilinku se vrátíme k Johnnymu, Jeňovi, ale teď už Kato a Jona, Turn the Lights Off, díky, že nás ladíte Hit Radio Nord Music.

0: Za minutu čtvrt na 12 sladíte Hit Radio Nord Music. Tohle byl Kato Jon, Turn the Lines Off. A teď už náš středeční host Honza Walter Steplitz.
1: Jeňa, alias Johnny z Love, účastník Love Islandu. Jeňo, ale to by tam nikdo neřekl Jeňo na Love Islandu. Ty jsi byl prostě Johnny představený.
0: My to nestihli, si myslím.
2: Že by nesměli, ale produkci se líbilo to pojmenování Johnny pro mě, ta přezdívka Johnny, protože je to víc maskulní, ta Jeňa je takový
1: Roztomilý. Jeňa je skvělý.
2: Ale jsem zvyklý vlastně už od dětství, takže mi všichni říkají Jeňa. Pár učitelů mi říkalo Honza, ale na to Jeňa fakt slyším nejvíc.
1: Chci se zeptat, když jsme u té produkce, je něco, co třeba divák takhle, když kouká na to v té televizi, máte pocit, že ta produkce vás třeba občas do něčeho jakoby nutila, nebo tlačila, nebo třeba eskalovat nějaký jako konflikty, vytvářet je, nebo vás ta produkce jako nechávala tam žít tím svým vlastním životem?
2: No tak tohle se omlouvám, to fakt nemůžu říct, to mám jako mlčenlivost na to.
1: Jo, interní pravidla. Dobře, pojďme se podívat na to, když jsi vyšel z té vily ven, nebo jsi opouštěl tu vilu, říkal jsi, že tam byl vlastně pouze 3 dny, což je bohužel taková malá zkušenost, přesto jsi nabyl velké popularity za ty 3 dny. Jaký to bylo zjištění, když jsi přišel sem do Čech, tam jste asi neměli mobilní telefony, jaký byl návrat domů?
2: No tak já jsem vlastně svůj mobilní telefon dostal, když jsem se vracel zpátky do Prahy, do Česka. A hnedka první, co na mě vyjelo, tak nějaký mýmy prostě z těch dílů. A to bylo pro mě jako fakt vtipný, jako smál jsem se tomu fakt moc. A já jsem vůbec nevěděl, o co se jedná, protože ono, já jsem o těchto mýmech a o těchto situacích vůbec netušil, že by mohli třeba klevat na internetu a že by to třeba někomu mohlo připadat vtipný. Takže pro mě to bylo hrozný překvapení. Ale jak se mě ptala, že jestli se mi to tam líbilo, tak za mě jakoby skvělá zkušenost. Ty lidi byly super. Zaznamenal jsem se tam s hodně kámošema, s kterýma se bavím doteď a děláme spolu content. A já jsem rozhodně rád, že jsem to zkusil, že jsem vyšel z té komfortní zóny a šel jsem do toho, protože za mě tohle je příležitost jednou za život. A já jsem úplně nechtěl odmítnout něco, čeho bych potom litoval. Vím, že třeba za 10 let bych se podíval zpátky na tuhle situaci, kdy jsem vlastně dostal tu příležitost do té první pětky a vím, že bych to litoval, takže jsem za to rád, že jsem to učinil.
1: Šel bys do toho znova? Teda, tím pádem asi ano.
2: Asi
1: by se dostal za mobitku. Já jsem se ještě chtěla zeptat, vy jste tam poměrně brzo měli takový ty úkoly od produkce nebo od štábu, že se máte políbit s nějakou dívkou, nebo ta dívka měla někoho políbit. Já jsem si říkala, já bych se hrozně jako styděla ten pocit, že by mě viděli moji rodiče, že první co přijdu a začnu se tam s někým jako vykousávat. Myslela si třeba celou dobu i na ty, že máš někde jako rodinu, tátu, mámu a že to jednou uvidějí, že tam máte třeba jako intimní záležitosti.
2: No. Tak ta první hra byla hustá, no jako to musím říct, že to mě hodně překvapilo, že hnedka první vlastně jsme se ani neznali, viděli jsme se pár sekund a už jsme se měli líbat. A já jsem vlastně neviděl žádný díly Love Islandu, takže já jsem vůbec nevěděl do čeho jdu, já jsem tam šel úplně čistě autenticky a udělal jsem si takovou výzvu sám pro sebe. A no hrozně mě to překvapilo, že hnedka první věc, že tady se líbám s nějakou holku, kterou vůbec neznám. Takže,
1: a před kamerama hlavně.
2: Před štábem. 50 let dva, prostě.
0: Tak já jsem to teda viděla, já jsem na tebe koukala právě ty první 3 díly a jak říkáš, že jsi z toho byl všeho takový překvapený, jak to bylo všechno rychlý a takový jako na vás hr, tak možná jsi i tak vypadal překvapeně, takže jsi to asi ani nehrál, že jsi byl fakt sám překvapený z toho, co tam na vás ta produkce připravila?
2: No, byl jsem rozhodně překvapený, byl jsem taky i trošku nervózní přijít tam takhle mezi neznámý lidi a já nejsem zvyklý na tyhle situace. Já sice dělám modeling a chodím na castingy a takhle, ale nebyl jsem úplně ready na to vystoupit třeba před 1 000 000 lidí, kteří to vlastně uvidějí. Takže já jsem ani nečekal, že mě to takhle ovlivní a že budu takhle nervózní, ale na začátku fakt ta nervozita mě tam fakt chytla. Ale pak, jak jsme šli na vilu a já jsem se vlastně seznámil s těma vlastně skvělýma lidma, tak se mi hrozně ulavilo a ta nervozita mě nějak přešla.
1: Pojďme si říct, že jsi teda frajer, že jsi nepustil, že bylo 5 řad předtím a že jsi ani na jeden díl nepodíval, že jsi nechtěl vlastně vědět vůbec, do čeho jdeš. Nebo no, tě to vlastně nezajímalo.
2: Já jsem nevěděl ani ty díly se mnou. Já jsem nevěděl žádný díl.
1: Že ty jsi na sebe nepodíval.
2: To tak.
1: To tak to si řekneme za chviličku. Tohle všechno musíme probrat s náma. Jeňa, Honza Walter alias Johnny, účastník reality show Love Island. Zůstaňte s námi.

0: Tak tohle byl profesor Green, Emily Sandé, Read Over... A to je taky hitrádo Nord Music a náš středeční host je Jeňa Walter Johnny z Love Islandu. Tahoj!
1: A ještě jednou ahoj Honziku, tak je první účastník Love Islandu, který vlastně opouštěl vilu jako první, takhle jsem to chtěla říct. Prosím tě, ty jsi nám tady řekl, že jsi se sám na sebe v televizi doteďka nepodíval, ty jsi nepřehrál ani jeden díl, kde jsi byl v tom Love Islandu, jsi vůbec nepustil sám
2: je
1: sebe.
2: Je to tak, je to tak a já jsem si říkal, proč bych si to pouštěl, když vlastně já jsem tam byl naživo. Já vlastně mám všechny ty scény, které byly třeba vystřižené a všechno jsem to zažil, takže pro mě vlastně není důvod se na to dívat. A zase jakoby hodně lidí mi říkalo, že se na to mám podívat, protože je to taková konstruktivní kritika pro mě, že se uvidím a řeknu si, co bych třeba mohl zlepšit a takhle. Mm-hmm. Ale já nevím, jestli úplně můžu věřit tomu, co tam je, že ono podle mě to bude trošku pozměněný, než to bylo v reálu. Takže já se věnuju svým prioritám teďka. Prostě práce, influencingu, potom škola a takhle. Chci se teďka věnovat tomu, abych progresoval v životě a abych se furt zlepšoval, to je vlastně věc, co mě naplňuje. A rozhodně chci taky pomáhat lidem. To je taky věc, co mi dělá fakt radost, když můžu pomoct někomu a třeba mu i změnit život, protože za mě fitness a pracování na svém vzhledu taky může docela dost afektovat život.
1: Pojď nám teda vlastně říct, kdo je Jeňa Walter, ať neříkám jenom Love Island, ale kdo teda vlastně ty seš? Co máš rád, co děláš, co studuješ?
2: Tak já vlastně studuju na Palestře, na vysoké škole v Praze a studuju obor trenér, potom v budoucnu chci trénovat kulturistiku a ještě dělám závody kulturistický, teďka momentálně jsem mistr Čech.
1: Ty jsi hubenej.
0: Co zní váhový kategorie.
1: Já jsem si představila kulturistu, rozumíš, jako takový ty pořádný 200 kilový chlapy, tak...
2: Já jsem naturální, no. Ono, tyhle soutěže jsou testovaný, takže ono ani nejde, aby se třeba byla na steroidech nebo na nějakých jiných látkách. Je to všechno testovaný a tyhle lidi, co jsou třeba až takhle velký, tak chodí na jiný soutěže, jiný druh soutěže.
1: Jo, takže tohle je naturální.
0: To jsou takový soutěž, to je hezký. Jako bio soutěže takový. Bio.
1: To je ale hezký, to slyším poprvé. Mm. Takže baví tě kulturistika, cvičení, fitness a je to vlastně třeba i tvoje práce možná budoucí.
2: Modeling taky, no. Modeling teďka jsem vlastně u pražské společnosti Tech Pure Model, jestli znáte agentura. A taky prostě to je taky jedna z věcí, co mi dělá fakt radost i jako se účastnit těch castingů a takhle. A zase prostě vycházení z té komfortní zóny, z té zkušenosti, naučit se prostě bavit se s lidma líp, naučit se, aby jsem byl co nejvíc sympatický, aby jsem měl dobrý charakter. A fakt mě naplňuje se zlepšovat, ať už je to prostě v tom, jak vypadám, ať už je to prostě v tom, jak mluvím a ve všech ohledech.
1: Ty jsi Tepličák, vyrostl jsi v Teplicích od malička, já jsem teda taky Tepličanda mimochodem.
0: Já taky.
1: Všichni jsme tady Tepličáci.
2: Šel do Teplice.
1: Zdravíme Teplice. Co jsi studoval v Teplicích za střední školu, jestli se můžu zeptat?
2: Teplický Gimpl jsem studoval.
1: Teplický Gimpl.
2: To je super, jako to doporučuji všem rozhodně. Jestli se na to dívají nějaký rodiče, jestli to poslouchají nějaký rodiče, tak doporučuji vaše děti tam přihlásit.
0: Já jsem chtěla, ale jsem tam neudělala zkoušky.
1: Já taky nebyla tak chytrá. Každopádně, dali ti třeba nějakou podporu spolužáci nebo bývalí učitelé, psali ti, ozvali se ti, fandili ti?
2: No rozhodně, moje kamarádi, to jsou prostě žáci a ty mě vždycky podporují ve všem. A ať už třeba i, jak na mě vzniknul nějaký hejt ohledně těch věcí, co se objevily v těch dílech, tak vždycky mě podporovali jak v komentáři, já jsem to všechno pročítal a prostě moji kamarádi mě tam bránili, že tohle není pravda, on je chytrý v reálu a prostě to mě hrozně moc vlastně zahřálo u srdce, že mám jako takhle až prostě hodný kamarády.
1: To je hrozně hezký, strašně důležitý a na ty hejty se podíváme za chviličku, jaký to je. S náma Jeňa Walter alias Johnny, účastník Love Islandu, zůstaňte s námi.

0: 12. ladíte Hit Radio North Music, středa hosta je třeba a my tady dneska máme Honzu, Jéňu, Johnnyho, Voltra z Teplic. Ahoj.
1: Z Love Islandu, nebo účastníka Love Islandu. Honzo, ty jsi přišel zpátky z vily z Kanárských ostrovů a dostal jsi mobilní telefon asi na letišti a začal jsi možná zjišťovat, co všechno se odehrálo na sociálních sítích, zatímco ty jsi byl ve vile. Strhla se velká lavina, dostal jsi se do obrovského podvědomí a jak jsi prožíval to? Možná jsi ani nečekal, že se staneš takhle slavným.
2: Bylo to nečekaný, ty mimi byly hodně nečekaný pro mě, ale já jsem byl za všechno rád, za všechno, ať už to je podpora, ať už to je třeba i hate, tak já jsem rád za to, že vlastně ty lidi vůbec se na to dívají a třeba je to pobavilo. A na mém profilu, co jim psali lidi, tak to bylo z většiny pozitivní. Mm-hmm. Ale vím, že se vyskytly nějaký ty hejty a takhle na těch postech a já si z toho nic nedělám, protože to jsou za mě tak banální hejty, že třeba, že jsem gay a takhle. Prostě, já vím, že jako to tak není, takže jasně. Vlastně poctivě ho nepálí, nebo jak to říct. Prostě já vím, že to tak není, tak mě to neovlivňuje. Ale teďka už se to hodně uklidnilo a teďka si myslím, že lidi mě začínají poznávat, jaký fakt jsem. A já bych řekl, že teďka ty komentáře jsou z většiny pozitivní a ty ohlasy, ať už na profilu nebo v těch komentářích, tak jsou teďka dobrý, takže za to jsem rád.
0: A Janě, já se tě teda zeptám rovnou, jak jsi říkal, že na těch sociálních sítích tě poznávají a většinou to je takový pozitivní, už to nejsou takový ty hejty, a co na ulici? Třeba na ulici poznávají
2: tě lidi? Tak na ulici, asi druhý den potom, co jsem přijel, tak já jsem šel normálně do Mekáče tady, se něco koupil a úplně skupinka lidí prostě se tam objevila a všichni se tam za mnou chodili dávat fotky,
0: jo.
2: A jsem za to rád, že prostě ty lidi mě teďka poznávají a že jim můžu udělat radost třeba fotkou, anebo že se s nima pobavím, tak za to jsem rád, ale no, občas, když třeba jdu do klubu, tak to už vůbec jako nemůžu nic dělat, tam nemůžu tančit skoro, protože jediné, co jsem tam dělal teďka v Brně, když jsem byl pozvaný na Pitkin, tak jsem se vlastně fotil, takže...
1: Jseš teďka celebrita, tak si to musíš užít, že jo, tu slávu.
2: Má to pozitiva, má to i negativa, no, tady to... Sláva.
1: Jak se vyrovnává, přece jenom je tě 22 let, jste mladí lidi, vyrůstáte ve světě sociálních, v digitálním světě, ve světě sociálních sítích, jak se dokáže člověk vyrovnat s hejtrama a vlastně jak od sebe jako umíš to držet si to jako
0: od těla
1: tyhle ty zlí lidi vlastně, že jo, protože tam je hodně zla na těch sociálních sítích.
2: Tak já si myslím, že každá celebrita, každý člověk, co je nějak veřejně známý, tak se s tímhle pere, ale za mě osobně, tak mě to hrozně moc, jako, to jde mimo mě to neovlivňuje.
1: Ale říkal jsi, že jsi pročítal.
2: Pročítal jsem to, no, ale mě fakt to neovlivňuje a já se spíš soustředím na ty pozitivní komentáře. Mm-hmm. A fakt, jak jsem říkal, tak nějaký ty hejty jsou tak banální, že prostě mě to nemůže ani ovlivnit, že to je taková blbost prostě. A ani když jsem přišel, tak vlastně jsem ani z toho nebyl moc smutný. Já jsem si užíval spíš těch chvilek poznávání nových lidí, influencerů a takhle a zlepšování se v tom influenceringu, tak jsem ani nevnímal tenhle hejt a teďka už to ustalo nějak, takže prostě já jsem se tomu tak nějak vyhnul, bych řekl.
1: Je pro tebe ten influencering důležitý? Na co ho vlastně používáš, ten influencering?
2: Tak ono je to pro mě důležitý ve dvou směrech. První směr teda, že mi to dává víc zakázek v modelingu. A druhý, že v budoucnu budu mít větší klientelu na trénování kulturistiky. Mm. Ale zároveň já teďka dělám kurzy, takže vlastně lidi mi píšou o to a taky teda bonus pro mě, že mě znáte.
1: Kurzy čeho? Kurzy
2: cvičení? Kurzy, nejenom cvičení, já vlastně sestavuju tréninky, workout splity a suplementaci do toho a zdravou stravu a taky vlastně zlepšování svého vzhledu, takže je to vlastně třeba 5 v 1. A já vlastně i tyhle ty věci, co lidem radím, tak to studuju na té vysoké škole, takže to umím docela dost dohloubky, ale zároveň já to studuju i sám pro sebe, já to studuju, i když jsem třeba doma večer prostě, dám si třeba 2 hodinky a studuju to všechno, prostuduju to, abych věděl, jak to zoptimalizovat každý ten obor, každou tu věc, ať už to je prostě vzhled, nebo budování svalové hypertrofie, tak všechno to chci zoptimalizovat, aby to bylo všechno na 100% perfektní.
1: Já bych taky chtěla vylepšit svůj vzhled? Nevím, jestli máš pro mě nějaký plán. Hello, gentlemen, jo, slyšeli jste to, vypadáte dobře. Nic, jdeme dál s váma. Johnny, Walter, Jéňa.
0: Slav Islandu.
1: Slav Islandu. Johnny, Jéňa, Honza. A já se to naučím.
0: Já se to taky
1: naučím. Než to tady dokončíme.
0: Ano.
1: Zůstaňte s námi, Hit Radio Nord Music.

0: Imagine Dragons na Hitrádu Nord Music, Bones a náš středeční host.
1: S náma ve studiu na Hitrádu Nord Music je Jéňa Walter, účastník Love Islandu alias Johnny. Johnny, chceš jít ještě, nebo napadlo tě, že by si, protože ty si Love Island opustil poměrně brzy, jako první účastník si odpadl, napadlo tě, že by si se přihlásil třeba ještě do jiné reality show a po případě do jaké?
2: No tak mě se osobně docela dost líbí Survivor. Ale tam je ten problém s tou kulturistikou, že já kdybych tam vlastně šel a měl bych tam špatnou stravu, málo stravy a všeho, tak já bych přišel o ty těžce vybudovaný svaly, který jsem budoval třeba několik let. A potom už bych se neuchytil v té kulturistice. Já mám vlastně v plánu příští rok tak jít na mistrovství v Evropě, chci tam udělat co nejlepší výkon. A tohle to myslím, že by mě hrozně omezilo a už bych se neuchytil zpátky na tu vlnu a už bych nikdy nebyl vlastně v tom topu těch nejlepších lidí, co tady vlastně vystupují v těch kulturistice.
1: A víš, že vlastně ty produkce si vždycky tyhle ty lidi, co jdou do těch reality show, tak si je tak jako schraňují a zase nabízejí jim ty jiný, takže možná nějaká nabídka,
2: no, možná něco
1: dorazí. Ta tvoje biokulturistika, jak jsi o tom zmiňoval, že děláš, to je takový to, jak se jako namažeš si celý opalně a pak se tam předvádíš na tom pódiu, takhle, jo, a oni tě bodujou za ty tvoje svaly.
2: To je vlastně všechny tyhle ty soutěže kulturistický, tak to jste vždycky namazaná a děláte ty vaše pózy na každou tu kategorii jsou jiný pózy, na každý, vždycky tam jsou třeba kategorie rozdělený podle vejšky, podle váhy a je to jiný, dělí se to na men's physique, classic physique a open men's physique, tak to je vlastně ta moje kategorie, tam prostě ten vzhled musí být co nejvíc atletický, hezký, estetický a hlavně musí být vyniklý ramena a prsa a u klasiku tak je důležitý mít všechny ty svalové partie vyrovnaný, aby to bylo co nejvíc prostě hezký pro ty oči a aby to vypadalo co nejvíc přirozeně a potom open, tak to je co nejvíc svalů prostě. Nebo ono to je jakoby hrozně zlehčený teďka, jak to říkám.
1: Já se nevědu do žádný. Já teď jsem se jako snažila se do toho nějak projektovat sama sebe. Ty prsa mám výrazný, tak to, co to bylo za kategorii?
2: Men's physique.
3: Jo, jo, a já jsem si zapamatovala, že musím být namazaná.
1: Ale zevnitř, viď? S náma Johnny, Jéňa Walter z Love Islandu a možná budeme v budoucnu říkat mistr. Co to budeš, když budeš mistr?
2: V Evropě, ale
1: v čem?
3: V kulturistice.
1: V kulturistice. Třeba jednou tady bude s náma mistr kulturistika, uvidíme se s vám v rádiu. Každopádně zůstaňte s námi na Hitrádiu Nord Music. Pokračujeme dál.

0: Minuta po 3:45 ladíte Hit Radio Nord Music. Tohle byla Shakira a její Zoo.
1: Středa hosta je třeba s náma na Hit Radio Nord Music je Jeňa Walter alias Johnny, účastník Love Islandu. Není to otravný, když ti každý říká, to je ten z toho Love Islandu?
2: Ne,
1: je to dobrý?
2: Je to v pohodě, no. Já si myslím, že za pár měsíců třeba se to změní, že budu dělat content, řekněme, na fitness, na zlepšování vzhledu, a pak si myslím, že tady ta přezdívka Johnny z Love Islandu tak nějak...
1: Myslíš, že ti nezůstane celý život?
2: Myslím, že celý život ne.
1: Co na to vlastně vůbec tvoji rodiče, tvoje rodina na tu tvoji účast, co na to říkali?
2: Tak moje rodina mě hrozně podporovala ve všem, ať už prostě to, ta kulturistika, modeling, ve všem mě podporou. Moje rodiče měli kladný názor na to. Prostě chtěli, abych měl tu zkušenost a chtěli, abych se měl dobře. Takže mě podporovali i v tomhle. Chtěli, aby jsem se prostě i nějak ukázal tomu publiku, abych potom to měl lepší budoucnost v životě, abych mohl líp potom se uplatňovat třeba v té kulturistice. Takže rodiče mě vždycky podporovali.

0: podporovali v tom.
1: A brácha?
0: Brácha taky. Brácha i vlastně jeho holka bráchovo, tak mě vždycky taky podporovali hrozně moc.
1: To je hezký, že držíte takhle při sobě. Chci se zeptat, líbila se ti tam v tom Love Islandu třeba nějaká slečna, kterou by si rád kontaktoval, až třeba ta soutěž skončí?
0: No, tak není to úplně, že by se mi tam nějaká holka líbila, že bych vlastně jí chtěl napsat a takhle, ale kdo mi tam přišel nejatraktivnější ze všech holek, tak asi ta Natália nebo ta Amálie. Ale není to úplně, že by mě přitahovali až natolik, že bych jim napsal, to ne. Ale přišli mi asi na té škále atraktivnosti nejlíp. Prostě
1: a díváš se teďka teda, jsi říkal za sám sebe, že jsi se nekoukal, díváš se teď na pokračování toho Love Islandu, té série, aby si se díval teda na ty svoje přátelé, jak to tam všechno dopadne v té vile?
0: Tak popravdě jsem se nedíval ani jednou.
1: No ne, to není možný.
2: A nemáš to ve smlouvě, že musíš.
0: Ale nikdy jsem neviděl žádný díl Love Islandu.
1: To si děláš tak graci. Ale třeba na těch sociálních sítích na tebe vyskakují asi nějaký různý...
0: Klipy. To jako vidím třeba na TikToku, na Instagramu, tak to vidím furt ty klipy, ale že bych se podíval sám od sebe na nějaký díl Love Islandu, to jsem nikdy neviděl.
1: Jsem úplně v šoku.
2: No to je viď.
1: A co ty a vztahy teda? Ty jsi říkal, že by si žádnou holku nekontaktoval. Jsi ten iniciátor v té lásce, že ty kontaktuješ dívku? Nebo jsi zvyklý, že ženy oslovují tebe? Protože ta doba se v tomhle taky trošku otočila.
0: No já bych řekl, že kdysi jsem to měl, že já jsem byl spíš ten iniciátor a že já jsem udělal ten první krok, ale posledních třeba 4 roky, tak se mi vlastně stávalo, že mě spíš kontaktovala první ta holka.
1: To je hrozný, holky, nedělejte to.
2: Ne.
1: Nedělejte to.
0: No, takže, jakže byla ta otázka ještě, no?
1: No, jestli právě tyhle ty, jestli ty kontaktuješ někdy tu dívku, nebo oni tebe.
0: Ne, teďka už teď... poslední dobou, tak vlastně jenom ta dívka kontaktuje první mě, ale když jakoby by se mi ta holka fakt hodně zalíbila, tak bych to asi inicioval já a šel bych za ní první.
1: No mělo by to tak být, tak. Je to mužný, že jo?
2: Přesně tak.
1: Vždycky by muži měli oslovovat ženu. Protože třeba byste mohl přijít takhle o lásku, já jsem byla taková, já bych nikdy teda nekontaktovala chlapa, ale dneska je to fakt trošku na ruby, tím, že jsi byl v té reality show, tak asi ti píše hodně děvčat přes ty sociální sítě, nebo?
0: Je to tak, no, napsalo mi docela dost holek, ale popravdě, jak jsem se teďka soustředil na ty moje priority, jak jsem říkal, influencering a modeling a kulturistika a škola, tak jsem úplně neměl čas na tyhle zprávy odpovídat a řekl jsem si, že teďka si dám tenhle čas využiju po tom Love Islandu k tomu, abych zlepšoval sám sebe. A teďka hledat si holku, tak by mi v tom bránil, bral by mi to čas a nemohl bych to úplně využít tak, jak bych chtěl.
1: Takže holky, máte smůlu, prostě Johnny bude single, jak vy říkáte, bude prostě volnej, jako pták.
0: Jo.
1: Prostě smůla. Nic nebude, holky.
2: Ale nikdy neříkej nikdy.
1: No? No, třeba v nějakém fitnessu, ale přijde nějaká fashionda.
2: Přesně, kultury, nebo na té soutěži, tam soutěží i holky.
1: Na té kulturistice.
0: No. Holky taky soutěží. Dokonce i mi přijde tady v Česku tak ve stejném počtu jako kluci. Což mě docela překvapuje, ale fakt i ty soutěže jsou fakt plný těch děvčat, který soutěží v tomhle, v té kulturistice.
1: Honziku, my ti budeme přát hodně štěstí, ať se ti v kulturistice, nejen v kulturistice, samozřejmě, ale i v životě daří. Ať se ti splní vlastně všechny tvoje přání a máš všechno celý život před sebou, 22 let, krásný věk. Takže děkujeme za dnešní rozhovor. S náma byl Jeňa Walter alias Johnny, účastník Love Islandu a třeba jednou budoucí kulturista.
0: Tak já bych chtěl říct, že taky moc děkuji, že jste se mě sem pozvali, dali jste mi tu příležitost třeba ukázat víc sám sebe a děkuji taky všem divákům za hezký ohlasy, za pozitivní komentáře a za to, že mi píšete třeba zprávy a píšete mi hezký věci, tak za to všem děkuji.
2: Tak ať se daří.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Chomutově ve Vinohradské ulici bourala dvě osobní auta na křižovatce s Partizánskou. Projděte tam hodně opatrně. A ještě jde osmička na 27. kilometru ve směru na Prahu, stojí poruchané osobní auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna druhým dnem pokračuje v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Svá vystoupení mají za sebou od rána další členové vlády Babišova kabinetu a zástupci koalice. Do řádné diskuze je přihlášeno 50 poslanců. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Ministerstvo financí každý pracovní den, včetně dneška, vyhlásí maximální ceny benzínu a nafty pro následující den. Co mohou řidiči očekávat, nastíní ekonom Lukáš Kovanda.
3: Nějakého zásadního zlevnění, že by se měli řidiči dočkat, to určitě ne. Bude tedy záležet na vývoji v Perském zálivu stále. Budou se pouze tlumit, řekněme, určité extrémní cenové šoky, ale to je všechno.
2: Regulace potrvá zatím do konce října. Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, dorazilo dnes zhruba 60% žáků druhého stupně. Zdravých je 35 ze 60 učitelů. Veškerý personál školní kuchyně je nemocný. Na prvním stupni je situace podle ředitele víceméně normální. Počet nemocných se zvýšil v těchto dnech na 393. Městská část chystá právní pomoc pro rodiče, kteří budou žádat o odškodnění. Teď ještě pohled k nám.
4: Až 6 let vězení hrozí muži, který podle policie řídil na Chomutovsku s více než 3 promile alkoholu a následně se pokusil podplatit policistu. Nabídl mu peníze za to, aby za něj absolvoval dechovou zkoušku. Policisté muže obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. Na místě mu vzali řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu.
5: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
4: Na severu Čech dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, přechodně bude vysoké oblačnosti i více a teploty 21 až 24 na horách do 19 stupňů.
0: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
6: Je to přesně 24 hodin, co jsme se slyšeli na začátku srdcovek. Utíká to jí jako blázen, doufám, že se dneska máte dobře. 12 hodin, 3 minuty, před námi 5 legendárních hitů, nejen z 90. let. Mám tady dokonce i další jednu, řekněme, ještě starší hudební perličku. Archaickou hodně a taky něco ze začátku milénia. Ovšem hned na úvod, tak tady mám pro vás srdcovku, která vás vrátí do 90. stejně rychle, jako mýdlo zavěšené v síťce u umyvadla. Pamatujete si to? Ze školy, z práce, jak tam takhle to mýdlo visí v té plastové síťce. A vlastně doteď nevím, jestli to bylo hygienický nebo ne, ale byl to hrozný úlet. Tak tady to máte. 90 na Hitrádiu. 18.

0: Vince, rok 1999.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Lucka píše na WhatsApp Rádia 777-937-777. Ahoj Jiříku, na tom jídlo v síťce jsem úplně zapomněla. Děkuju za srdcovky a za to, že vždycky vytáhneš něco, co nás vrací zpátky do naší puberty a do našeho dětství. Tak otevřel jsem tady otázku, jestli to jídlo v té síťce, jestli bylo hygienické anebo ne. To je samozřejmě jako otázka, jo. Druhá věc je ta, že kdyby nám asi tenkrát někdo řekl, že jednou bude automaticky dávkovač, kam jenom takhle dáte ruku a teď vám vyjede mídlo samo, tak to by si člověk říkal, jo, ale tak to je úplný sci-fi, to už tady budou lítat auta, budou jezdit auta sami a kdo ví co všechno. No a ono je to nakonec přesně to sci-fi, ve kterém žijeme. Tak dneska trošičku zase zavzpomínáme na dobu, kdy jsme si mysleli, že rok 2026 opravdu bude jenom sci-fi a teď ho žijeme. Půjdeme do 80. let. Jako další srdcovku tady pro vás mám song, který vlastně vyšel na podzim. Roku 1982, vyšel 19. listopadu a je to krásná věc. Ultravox a jejich hymn. Na Hit Rádiu srdcovka číslo 2.

0: Máte teď slzu v oku? Nedivím se.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Nebyl to samozřejmě ten originál, který my si pamatujeme z 90. let z filmu Duch. Patrick Swayze, bože, nemůžu o tom vůbec mluvit, to je prostě tak náročný film. Tohle a Město andělů, jo, a potom taky Nekonečný příběh, scéna, kůň, bažiny a tak. Tak tohle mě vždycky strašně jako dostává, teď mi tady taky už chodí zprávy na WhatsApp Vitrády a 777-937-777. Ahoj Jirko, prostě co mi to děláš? Tohle mě strašně dostává, ale to je taky hezky. Gareth Gates, lepší než originál a ten klip je naprosto fantastický. Zdraví Zuzka. No, to je otázkou, jestli je to lepší než originál. Gareth Gates, teď jste to slyšeli, jak zní originál? To si možná můžeme dát takhle ještě v rychlosti, dokud to máte teďko v hlavě. Tak tohle je originál. Čekej, takhle to ještě musím pustit ven. Jeho cover verzi Greta Gatese z roku 2002 jste slyšeli před chviličkou. Tak co vás baví víc? To by mě taky zajímalo. Klidně mi můžete poslat ještě zprávu na 777-937-777, jestli originál nebo cover, to nechám na vás. My si dáme další srdcovku, Army of Lovers, a dál budeme vzpomínat na další perly z 90. let. Mimochodem to mídlo v tisíčce. Tak zatímco vy píšete všechny zprávy, tak to vypadá, že to opravdu velmi, velmi hygienický nebylo. Mídlo v síťce z 90. Nádhera. Tady mám dokonce hele, mě to v tisíce přišlo vždycky strašně nechutný. Rozumím. Army of Lovers, Crucified, další srdcovka právě teď na Hit Radio.

0: na Hit Rádiu, poslední srdcovka. 12.25.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dneska to teda uteklo neuvěřitelně. Ještě si tady na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 tak spolu jako píšeme o tom, jestli originál Duch, jo, anebo Greg Gates a začátek milénia a ta jeho cover verze. Je to teda 50 na 50. Je to 50 na 50 a je to vlastně jako hezký. Jak občas ten cover nakonec jako vyjde třeba líp než ten originál. A často to tak je i u velmi, velmi známých kapel, jako například třeba i u Guns N' Roses, že jo. Tam občas taky některé ty covery jsou lepší než originál, ale takhle bychom mohli pokračovat vlastně do nekonečna, protože ve výsledku snad není žádná velká kapela, která by minimálně jeden cover neudělala. A spousta kapel vystřelilo právě díky těm velmi povedeným cover verzím. Možná, že si jednou uděláme srdcovky jenom čistě na covery. Je to taky takový hezký nápad. Proč ne? Máte vy rádi klidně nějaký cover? Napište mi 777-937-777 a nejlepší čas je právě teď, protože za chviličku je srdcovka na vaše přání. Těším se moc. Tady na Hit Rádiu.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových drah. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.

0: turn to dust all that I adore.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hitrádio.

0: Takhle zní sedmdesátky v novém hávu, v moderním hávu 21. století. Je 12 hodin 35 minut s váma Jirka Pelnář, posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Jsem rád, že vás dneska baví to, že jsem brnknul na trošku, řekněme, životem zkušenější notu, jo? Na starší hity, někdy je to potřeba. A zrovna dneska nám to takhle krásně vyšlo a když už jsem teda u těch komplimentů, tak jeden tady musím přečíst, to mě baví hodně. Čau, jako dneska mě bavíš, protože tohle byly fakt hezký starý pecky. Mám tedy nápad na pokračování. Sice to nebude cover verze, ale Saš Ekvádor, nebo DJ Saš Ekvádor, to mě vždycky úplně odrovná. Je to ideální do auta. To se jede jedna báseň. Fakt mě srdcovky baví, je to úplná topovka. Tak děkuju. Díky, to se normálně vytisknu, dám si to doma k nočnímu stolku, vylepím si to na zeď. To chci, to je boží. No a když teda Ekvádor, tak tohle je rok 1997, tak pokud jste ročník narození, třeba 84, tohle je vaše puberta, pojďte si to užít. Venku babí léto, svítí sluníčko, pokud jste v autě, bokínka dolů, volume nahoru.

hlasovkách na Hit Radio Miley Cyrus a hit, který teď momentálně válcuje, a je to vlastně jako víceméně novinka, tak válcuje opravdu jako všechno. A nejenom tenhle hit, ale kompletně celé album. Miley Cyrus má první jedničku v albovém žebříčku po víc než 10 letech. Album Bass Persuades debutovalo na prvním místě hitparády Billboard a je to její první místo od Bangers z roku 2020.

0: Nejnovější zprávy na Hit Radio.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
7: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: S mým hlasem mi pomohla AI. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Hit Radio.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: závěru dnešní polední hodiny, ještě takhle k obědu Nelly Furtado. Je 12.58, Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy, nejen od nás, ale samozřejmě i ze světa. Ještě předtím aktuální doprava, ta bude od nás.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Lounsku, v Krásném dvoře je tam uzavřená silnice kvůli opravám. No a v Chomutově, v Jiráskově ulici, tam počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info, to nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balonků za neuvěřitelných 400 korun, nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy dnes v ulici Vroutecká v Podbořanech. Tedy hýří nápady.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už příští týden budeme rozhodovat v komunálních a senátních volbách. Do volební místnosti je nutné si vzít platnou občanku nebo pas, čím se voliči ještě mohou prokázat, doplní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
12: Rovněž se mohou prokázat e-dokladem. V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby si e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
11: Voliči by si sebou do volební místnosti měli vzít také hlasovací lístky, které dostanou do schránky. K dispozici budou ale také ve volební místnosti. Chorvatský znalec prozkoumal plachetnici, která se v červnu potopila po srážce s katamaránem v průlivu Splitska Vrata. Zahynuli tehdy 4 Češi. Plavidlo bylo z moře vytaženo koncem minulého týdne. Posudek by měl být zásadní pro objasnění všech okolností případu. Plachetnice je klíčovým důkazem. Tenista Jirka Lehečka dnešní zápas prvního turnaje v Tokiu kvůli nepříznivému počasí nedohrál. Proti Belgičanovi Bergsovi získal první set 6-3, duel byl poté kvůli dešti přerušen a nakonec odložen na čtvrtek. Vítěz narazí buď na nasazenou pětku Američana Nakashimu nebo Francouze Iberta. Teď ještě pohled k nám.
1: Řidiči v Chomutově musí od zítřka počítat s dopravní komplikací. Kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude úplně uzavřena křižovatka ulic Kapitána Jaroše, Kosmonautů a Mostecká. Uzavřený úsek se dotkne také městských autobusových linek. Změny se týkají například linek 303 a 314. První etapa prací je naplánována do 30. října.
13: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
1: Na Ústecku dnes očekáváme polojasno až skoro jasno. Přechodně bude oblačnosti i více. Teploty 21 až 24, na horách do 19 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dnešní úterý je, ne, co je dneska za den? Středa? Středa, ono to hrozně, jak bylo to pondělí volno, tak já mám prostě pořád úterý. Zaplať pámuch, je středa, posloucháte Hit Radio, máme čas po obědě a schválně, slyšeli jste o tom, jak lidi v letadle z Dubaje zachránili pilota a odvrátili úplně brutální katastrofu? Je to neuvěřitelný příběh, řekneme se ho za chvilku, do té doby Ed Sheeran, Linkin Park nebo Kesha, tady na Hit Radio.
2: Hit Radio North Music. Wake up in the morning.
8: going and feeling like P. Diddy.
10: Hey, what up, girl?
8: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
10: Let's
8: before
10: go.
8: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't

0: Ed Sheeran na středeční odpoledne, 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. Slyšeli jste o tom, jak lidi v letadle z Dubaje zachránili pilota a odvrátili tu šílenou katastrofu, jo? Takhle, jestli vás štve, že jste letos neletěli nikam na dovolenou, tak upřímně jsou chvíle, kdy si člověk řekne, že je lepší, že sedí doma na zadku. Cestující v letadle z Dubaje museli během letu rozrazit dveře do pilotní kabiny. Když to udělali, tak viděli, jak jeden z pilotů sedí na tom druhým a bodá do něj nožem. Dokážete si to představit, jako, to je šílený obrázek. Takže se na něj vrhli, spacifikovali ho a nakonec i bezpečně přistáli. No a teď co se stalo? Přišlo se na to, že jeden z těch pilotů se rozhodl, že to plné letadlo s cestujícíma prostě pošle střemhlav k zemi. Hlavní pilot tomu chtěl zabránit a tak byl pobodán. Lidi, když do té kabiny vtrhli, tak tam vtrhli v době, kdy už letadlo letělo k zemi. To úplně, já jenom o tom mluvím a normálně mi špatně od žaludku. Tohle, když si představíte, sedět v tom letadle, si člověk prostě říká, to je konec. To je konec, co teď? No a teď co byste dělali? Kdyby najednou šlo letadlo k zemi a byste slyšeli křik z kabiny, zůstali byste zamrzlí na sedačce? A nebo byste byli ti, co nasadí svůj život a snaží se vytrhnout a vykopnout ty dveře? No, odpovězte si sami pro sebe. Já tady končím tady tenhle cestovatelský příběh, to je strašný. Pojďme si dát jiný cestovatelský příběh, nějaký příjemnější. Třeba pojďme si povídat o tom, jaké to je, když někam jedete s Marcelou. Nebudeme si o tom povídat, pojďme si rovnou zaspívat.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

Pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Lily Wood, The Prick a Robin Schulz, posloucháte Hit Radio. Občas tady řešíme různé statistiky, tak jedna taková je docela zajímavá. Kolik dětí jste chtěli a kolik jich máte? Podle aktuální zprávy o rodině v Česku má třetina z nás méně potomků, než by si přálo. Třetina z nás méně potomků, než by si přálo. To je vlastně jako hezký a docela i uspokojivý, že nikdo neříká, že má víc dětí, než by chtělo. Tak dobrý, tak abyste doma nějakým způsobem zabavili, vemte je na procházku ven, je podzim, už padají kaštany, cestou domů pak kupte špejle, za naše dětství to byly normální sirky, nevím, jestli teď se to ještě může, no a můžete začít vytvářet zvířátka, máte o zábavu postaráno na pár hodin určitě. Je 13 hodin 25 minut, my budeme mít taky o zábavu postaráno, a to s dalšími hity, který pro vás chystám. No Name, čím to je, taky Fergie, nebude chybět ani Rose a Bruno Mars s hitem APT. Už za chviličku tady na Hit Rádiu.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou. Brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby. A chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost, nebo co jste naopak podcenili. A já vám chci předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic. Ale něco se tam najde.
2: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože to by nás vlastně ani ve snu nenapadlo.
1: Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
2: Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později. To píše Zuzka z Telče.
1: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Either you're mine or you're not.

0: Rádio ve 13 hodin a 630 minut. To je zajímavá hudba, co? To jste nečekali. Ale krásně se nám hodí, protože já tady mám moc hezký info do školního kabinetu, anebo vám rodičům, co jste aktivně zapojeni do chodu třídy na základce, ale i ve školce. Můžete totiž zařídit dětem super návštěvu plnou zábavy, ranní rozcvičky, her, taky soutěží, workshopu o zdravém jídle, no a samozřejmě děti dostanou i pořádnou svačinu, kterou jim přiveze Karol, Bob a Bobek. Je to akce Lidlu, který spojil síly právě s Bobem a Bobkem a taky Karol z projektu Karol a Kvído a rozjíždí pěveckou soutěž pro školy a školky z celé České republiky. Zapojit se může vlastně jako každý a je to hrozně jednoduchý. Jak na to? Stačí, když se natočíte s celou třídou, jak zpíváte, jo? Můžete, nebo když vy natočíte třídu, jak zpívá, samozřejmě vy jako rodiče nebo učitelé u toho být nemusíte. Můžou dát děti soutěžní písničku Jsme kuchaři, ale taky klidně můžou zaspívat jejich oblíbený song. A nebo si klidně vymyslet i vlastní hit. Je to jedno. Video a nebo audio pak do 31. října, to je důležitý datum, do 31. října poslat na e-mailovou adresu bobabobek@lidl.cz. No a to nejlepší, nakonec se vybere tedy celkem 14 výherců z celé České republiky, kam potom právě dorazí Bob, Bobek a taky Karol a sebou budou mít kompletně celý program, o kterém jsem mluvil před chviličkou. Bude to dopoledne, kdy bude výuka vypadat zatraceně jinak než obvykle. Tak držíme palce, podrobnosti najdete na webových stránkách lidl.cz a znovu připomínám, že termín, do kdy máte poslat video anebo audio nahrávku, je do 31. října. Držíme palce.
1: Ahoj děti, tady Karol. Zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na lidl.cz/škola/volá.

0: Bruno Mars na Hit Rádiu ve 2:15. Koukám tady do kalendáře 30. září a hned si říkám, páni, tak doufám, že někdo vzbudil toho týpka z Green Day. Tady to máte písně, takhle si to přeje. Probuďte mě, když bude září končit, tak je na čase. Vstávat a cvičit. Dáme si Green Day, Wake Me Up When September Ends, už za chvíli tady na Hit Rádiu. Tak buďte s námi.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Byla klubu za 24,90 pouze ve středu. Byla, to dobré začíná u nás.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.

0: Rádio. Hit Rádio Nord Music.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kdyby tahle balada byla člověkem, tak má na sobě podzimní svetr, sedí někde v koutku, čte si knížku a pije čaj. My ale máme venku pořád ještě babí léto. Venku je krásně. A jak to dál bude vypadat s babím létem, tak to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 2 hodiny odpoledne. No a po zprávách s Lucí, tak nás tady na Hit Rádiu čeká středeční roleta dvoj smyslu. Tak buďte s námi.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Lounsku, v Žatci, v Plzeňské ulici směrem z centra na mostě před kruhovým objezdem. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. A ještě na trase Litoměřice, Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na vozovce. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Tak co rande?
7: Katastrofa, celou dobu mluvili jenom o sobě.
6: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
7: A léčba. Terapie módou. Jdeme!
8: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Předvolební průzkumy mohou být pro voliče jedním z vodítek při rozhodování. Ukazují aktuální rozložení podpor jednotlivých uskupení. Otázkou je, nakolik dokážou ovlivnit samotné hlasování. Jakou roli hrají právě v komunálních volbách, vysvětlí politolog Jan Kubáček.
13: Já jsem přesvědčený, že v podstatě v komunálních volbách ty výzkumy jsou spíše takové doporučující, mají spíš takovou charakteristiku jisté takové jakoby zábavnosti nebo sledování trendů, vytváří takovou pěnu té volební kampaně.
12: Podle Jana Kubáčka mají dopad spíše na voliče ve velkých městech. Babí léto si užijeme i v dalších dnech, tedy na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by pak mohly vydržet i po většinu měsíce, i když se budou pozvolna snižovat. V říjnu se nejspíše nezlepší situace se suchem, ve výhledu zatím nejsou intenzivnější srážky. Naši fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18. hodiny Bulhary. Lvíčata by si v případě výhry už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. Teď pohled k nám.
1: Na ústeckém fotbalovém stadionu budete moci dnes vidět českou fotbalovou reprezentaci do 18 let. V rámci turnaje Václava Ježka budou fotbaloví mladíci k vidění na severu Čech právě dnes od 16 hodin, kdy změří své síly se Slovenskem. Celý turnaj slouží jako klíčová příprava na jarní fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, přechodně bude vysoké oblačnosti i více a teploty 21 až 24 na horách do 19 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte středeční odpoledne na Hit Radio a protože jsou 2 hodiny odpoledne, tak nás jako každou jinou středu ve 2 čeká naše ruleta dvojsmyslů. Opět popustíte uzdu vaší fantazii, vstoupíme společně na velmi tenký led, který občas pod námi v ruletě i křupe, no a zároveň zkusíme, co ta čeština ještě vydrží. Dáme jeden hit a pustíme se do toho. Začínáme hitem z roku 2000, to vás bude bavit. Shaggy Angel na Hit Radio.

0: Kolik je nám teda v tom případě? No, radši nad tím nebudeme přemýšlet. Každopádně už nám je dost na to, aby jsme znali hranice naší fantazie a aby jsme vzali rozum do hrsti a věděli si, kdy si máme udělat srandu. A ta chvíle přichází na Hit Rádiu právě teď, jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne, kdy se nám spouští naše ruleta dvojsmyslů. Čeština je nádherná, je to nádherný jazyk a opravdu si dokážeme v rámci dvojsmyslů dovolit extrémně hodně. Dneska, nevím, snad to nebude úplně složité téma. Nicméně, jenom v rychlosti zopakuju, cokoliv vás napadne, posílejte na 777-937-777, ať už je to zpráva nebo hlasovka. Meze se nekladou, jo? Tak já to roztočím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A teď na začátku topné sezóny. Doma. To možná trošku složitý, ale myslím si, že jako něco najdeme. Tak já nevím, když se člověk jde doma podívat na teploměr, tak co může zaznít v ložnici a teď na začátku topné sezony? Třeba, ukáž kolik? 19, no to je málo. Nebo, vem si ponožky, máš studený nohy? Nevím, nechám to na vás. 777-937-777. Jo, a Dominik píše jako první. Přilož tomu. Výborně. Tak to je Kláda. No, tak už nám to začíná, tak že já jsem se bál. 777-937-777. Tak jo, tak já tady taky trošku přitopím pod kotlem. Martin Solovek a Drago.

Vánoční hřích na Hit Rádiu ve čtvrt na tři. Pokračujeme v naší ruletě dvojsmyslu a to, co může zaznít v ložnici a zároveň na začátku topné sezóny. Posíláte zprávy na 777-937-777. Je tady toho hodně. Tak například Martina z Prahy píše: sakra, si samé žebro jako radiátor. Zajímavý. Renča, dokud to neodvzdušníš, nebude to fungovat. Ježiši Kriste. Bože, ahoj, Dáša, zdraví. Konečně to funguje. Výborně, super. To bude drahý, zase zdražili poplatky, Lukáš. Máš pěkný brikety. S pozdravem Tomáš. Tome, tady se mnou Lucie ve studiu, co znamená máš pěkný brikety. Dámy, jestli prosím vás někdo vám řekne, nějaký chlap, že máte pěkný brikety. Je to dobrý, je to velmi pozitivní. Je to super. To je kompliment jak blázen. V rádiu říkali, že už můžeme začít. Skvělý. Co je tady? Zuzka, je třeba protáhnout komín, Ježiši Kriste, no tak. Za chvilku vyberu nejlepší. Nejlepší ode mě dostane speciální edici Člověče nezlob se od Hit Rádia. Tak pište dál. 777 937 777.

0: Radio. Jdeme do finále dnešní středeční rolety dvojsmyslu, kdy říkáme věci, které můžou zaznít jak v ložnici, tak na začátku topné sezony. Teda musím jako říct, že je to náročný s váma tady takhle na tom WhatsAppu Hit Rádia, když koukám, co všechno píšete. 90% reálně nemůžu říct do vysílání. Prostě nejde. To jako nejde, jo? Nejde to. Tohle mě třeba baví, to ještě jako můžu. Byla makačka to zprovoznit, ale už to jede. Super. Nebo kde schováváš tu štětku? Na kominíka, jasně, rozumím. Pak je to všechno ohledně jako protahování komínů a utírání si nudlí u nosu a tak dále, takže nejde to. Těžký, ale tohle je třeba hezký, milý a pokud tohle někdy jako řeknete v ložnici, tak pojďte vidět, jak to jako dopadlo, ale třeba Martina píše, že manžel říkal, že máme se sousedkou stejný svetr. Gratuluju. Ve třech vám bude větší teplo. Člověk se musí přitulit. Takže posílám edici Člověče, nezlob se, na dlouhé podzimní večery. Už víme kam. Gratuluju. Další roleta zase za týden ve středu.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte Hit Radio, je 14 hodin 35 minut. Dívali jste se včera na fotbal, na český národní tým proti Anglii. Jo, co na to říkáte? Pokud jste byli na stadionu, tak děkuju za tu atmosféru, kterou se tam vytvořili. Já jsem si to užil jako hlasatel opravdu hodně. Zároveň možná, že máte vlastně jako úplně stejný pocit, že vlastně i přesto, že jsme prohráli, tak konečně tady máme takové to, jakože nevadí prohrát, když prohrajete se ctí. Jako bylo to dobrý. Je to pořád lepší a lepší. Já mám vždycky růžový brýle nasazený, to ano, jako velký fanoušek, to o tom žádná. Ale na druhou stranu, teda musím opravdu objektivně říct, že některý ty kombinace, které tam kluci předváděli v tom druhém poločase, kdy se dostali od naší brány jenom na pár doteků před bránu Anglie, to bylo jako super, to bylo super. Takže sám jsem zvědavej, jak tohle dál bude pokračovat a vlastně jak se kluci dál budou prezentovat, protože nás čeká další ještě dva zápasy, nebo čekají další dva zápasy. Budeme hrát teď proti Španělsku, pak 6. října proti Anglii ve Wembley. A je to vlastně poprvé, je to takový malý miniturnaj, kdy v rámci jednoho reprezentačního srazu se hrajou 4 zápasy během pouhých 11 dnů. Je to strašný mazec, je to fakt jako, je to brutální pro všechny. Je to úplně nový, ale nás to vlastně jako baví. Spousta zápasů během 2 týdnů, jako proč ne. Navíc, když kluci hrajou jako tým, tak se na to hezky kouká. Dneska ve 3 odpoledne vás taky čeká váš oblíbený tým, protože dorazí odpolední show Hit Radio. Máte se na co těšit.
2: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.

0: Přestaňte řvát, je čas se smát. Cože?
1: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
2: Blíží se padla na Hit Radio Nord Music.
0: Ne spadla, padla.
1: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
0: Jenom aby.
1: Těší se na vás Káťa Haplová.
0: A Kamil Bílský.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Lana Del Rey, Young and Beautiful, další krásná podzimní balada tady u nás na Hit Radio. Podzim venku je, ale pořád ještě babí léto, to nám ještě chviličku i vydrží, tak věřím, že i dobrá nálada. Pokud se o vás pokouší nějaký splín, tak dál poslouchejte Hit Radio a doporučuji i od 15 hodin, protože od 15 hodin zase bude o zábavu postaráno. Dorazí naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zítra v pravé poledne, opět zítra srdcovky. Ty největší hity za posledních minimálně 30 let.

0: Maxo Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům. Dejte pozor na D8, mám tady pro vás upozornění. 22. až 25. kilometr ve směru na Ústí nad Labem. Probíhají tady práce údržby na zpevněné krajnici a odstavný pruh je uzavřený, tak s tím počítejte. A zpomalte tam, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Fotbal na Stínadle i při reprezentační přestávce. FK Teplice proti Dynamu Drážďan. V pátek 2. října od 18 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Doražte na zajímavou mezinárodní konfrontaci. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
5: 15 hodin, jsou to další krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Předvolební průzkumy mohou být pro voliče jedním z vodítek při rozhodování. Ukazují aktuální rozložení podpory jednotlivých uskupení. Otázkou ale je, nakolik dokážou ovlivnit samotné hlasování. Jakou roli hrají právě v komunálních volbách, říká politolog Jan Kubáček.
6: Já jsem přesvědčený, že v podstatě v komunálních volbách ty výzkumy jsou spíše takové doporučující, mají spíš takovou charakteristiku jisté takové jakoby zábavnosti nebo sledování trendů, vytváří takovou pěnu té volební kampaně.
5: Podle Kubáčka mají dopad spíše na voliče, kteří mají ke svým politikům dál. To znamená hlavně ve velkých městech. Na jedné z nejvytíženějších částí pražského okruhu u Třebonic začala velká přestavba. Silničáři zahájili přípravné práce na křižovatce, kde se potkávají dálnice D5 a pražský okruh. Do 13. října se bude jezdit dvěma pruhy v každém směru. Rychlost se ale dočasně sníží na 80 km v hodině. Rozsáhlá policejní razie dnes proběhla v sousedním Německu. Více než tisícovka policistů si posvítila na členy motorkářského klubu Hells Angels. Cílem je rozbít mezinárodní síť, která se zabývala praním špinavých peněz. Při kontrolách policie zajistila nejen hotovost, ale také majetek za více než 1 miliardu. No a teď jdeme na fotbal. Pražská Bohemka dnes bude hrát o postup do osmifinále domácího poháru. 12. celek prvoligové tabulky na zápas třetího kola odcestoval do Vsetína. Utkání na stadionu třetiligového celku se začne hrát už za půl hodiny.
7: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
8: Ve středu odpoledne máme na severu Čech většinou polojasnou oblohu, občas nějakej ten mráček. K tomu taky místy pofukuje a na teploměrech 22 až 25 stupňů Celsia. Prostě další krásný den. No a dá se říct, že úplně stejně bude i zítra.
1: Práci padla, na silnicích kolony. A na zadním sedadle tahle severočeská dvojka. Káťa Haplová a Kamil Bílský. Odpolední show Hit Rádia Nord Music je tady.
0: Jo, jedeme s váma z práce. Nazdar lidi, 3 minutky po 3. hodině nám startuje středeční odpolední show Padla. Konečně v kompletu.
8: No je, ahoj Kakáťo.
0: Ahoj Kakamile.
8: Rád tě vidím.
0: Já tebe tak.
8: Dlouho jsem tě neviděl.
0: No to je pravda.
8: Tak, přátelé, takhle nějak probíhá setkání na pracovišti po letech. I vás samozřejmě rádi vidíme, i když vás nevidíme,
0: ano.
8: Ale věříme, že tam někdo je.
0: A že nás hlavně slyšíte, tak pojďme si užít tuhle popracovní pohodičku, odpálit tu středeční odpolední show Padla opravdu se vší parádou.
8: Tak pal, pojď, 3,
1: ze srdce vyhřátých
8: doksan, 1,
1: na chladný klínovec. Odpolední show

0: máme 10 minut po 3. hodině, takže odstartovali jsme středeční padla odpolední show s Káťou a Kamilem.
1: Přátelé, dneska chceme začít důkazem, že mámy jsou prostě nejvíc.
0: Tak to je jasný.
1: Strašně se nám líbí příběh, který doslova a do písmene obletěl svět a který je tak originální, nádherný a milej, že ho tady prostě musíme dát do plac.
0: Minimálně někdo z vás by se mohl tím inspirovat.
1: Představte si, že dvě studentky, které se zabývají výzkumem, vědou a objevováním, objevili novýho obojživelníka. Mm-hmm. To se občas stává, na tom ještě není nic tak speciálního. Ovšem, když k téhle situaci dojde, tak se většinou děje to, že se tomu novému druhu vymyslí nějaký fakt jako vědecký odborný jméno.
0: Jasně.
1: Ale tyhle holky na to šly úplně jinak a řekly si, hele, když už jsme měli to štěstí, že jsme ho objevili, tak my ho chceme pojmenovat po svý mámě.
0: To je boží.
1: Takže chápeš to, že nějaký dvě vědkyně mladý holky prostě objeví novej druh, můžou být slavný, celý svět to po nich bude pojmenovávat, celý svět to po nich bude opekovat a oni se rozhodli pro název po svý mámě.
0: To je prostě fakt jako geniální.
1: A co je na tom ještě vtipný, že ta jejich máma, přestože jsou dvě různý logicky, tak se obě dvě jmenují úplně stejně.
0: Nekece.
1: Jo, jmenují se Jean.
0: Aha.
1: Takže jedna máma má mámu, která se jmenuje Jean, druhá máma má mámu, která se jmenuje Jean, takže to pak bylo jednoduchý a novýho obojživelníka pojmenovali Jean Patton Mazonensis.
0: Jean, to je dobrý. Člověče, tak kdyby jsme náhodou, čistě hypoteticky, třeba taky objevili nějaký novej druh, obojživelníka nebo nějakýho zvířátka.
1: Ano, jak by se jmenoval ten tvůj, kdybys ho objevil?
0: Kdybych já objevila nový druh obojživelníka, tak bych ho pojmenovala Alenka.
1: Ježiš, to je rozpomíný.
0: Ála, Alča.
1: To je krásný.
0: Co tvoje?
1: No, můj obojživelník by se jmenoval Marcela.
0: Ježiš, to je tak skvělý.
1: Prostě dámy a pánové, jasný důkaz, že mámy jsou nejvíc. Tak koukejte hledat v trávě, ať tomu můžete.

0: romantická chvilka na Hit Radio Nord Music. Luis Capaldi, Someone You Loved. 3:45 pryč a s vámi padla Káťa a Kamil.
1: Vypadá to, že vám už padla, protože máte čas s náma vysílat a psát nám na náš WhatsApp anebo SMS 37 39 58, a evidentně vás baví dnešní start, ve kterém jsme vám prozradili, jak studentky objevily novýho obojživelníka a rozhodli se, že ho pojmenujou po svý mámě.
0: To je prostě skvělý. A tak jsme samozřejmě přihodili taky trošku do mlýna, a kdybychom náhodou my dva taky objevili nějaký druh, tak jak by se jmenoval, za mě by to byla Alča, Kamčovonka je Marcela, takže třeba nová žabka Marcelka je jako fakt.
1: Podívej, jak Marcelka hezky skáče. A kolik toho dneska spapala.
0: Jako to je fakt skvělý. Trošku infantilní, ale nás to brutálně baví. Takže co vaše zprávy? WhatsApp 37 39 958. Olča z Teplic napsala, jako malá jsem tahala domů žížaly, že si ochočím a budu je krmit, až budu mít největší žížaly na světě. Pokud by se to považovalo za novej druh, tyhle vypasený žížaly, a měly by se jmenovat po mojí mámě, byla by to Stáňa. Žížala
1: Stáňa. To je dobrý. Už existuje Julie, vy?
0: Teď se to chtěla říct, když žížala,
1: tak teď má se ségru Stáňu. Mně se taky líbí Andrea, ta je teda drsná. Ahoj rádio, já doufám, že jednou najdu nějakýho hovnivála a pojmenuju ho po bráchovi, protože je debil. Byl by to hovnivál René.
0: Jako už to, no, to je jedno. Geniální, děkujeme.
2: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
7: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balonků za neuvěřitelných 400 korun, nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy dnes v ulici Vroutecká v Podbořanech. Tedy hýří nápady.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nord Music.
2: Happy birthday. So make a wish.

0: Happy birthday. Všechno nejlepší všem, co dneska něco slaví. S váma je odpolední show Padla na Hit Radio North Music.
1: No a máme za chviličku 15:30, takže po práci už opravdu na pohodu a pokud dneska náhodou taháte ještě o něco díl, třeba do 6, tak věřte tomu, že i ten odchod z práce po 6 hodině bude fakt stát za to.
0: Wow, Hit Radio Classic na Hit Radio North Music, to už dobře znáte. Od 6 hrajeme ty legendární pecky, které jsme milovali, milujem a navždycky milovat budem.
1: 80, 90, taky začátek milénia. A my jsme si řekli, že vám to dneska trošku jako okoření ty naše ukázky.
0: Prostě dneska máme naservírujem podle abecedy, přátelé, takže začínáme písmenem A.
1: To je Annie Lennox.
0: Já jsem řekl A.
1: Annie. A-N-N-I-E. To by šlo.
0: Pojďme na B.
1: Tak tady je to jasný, že jo?
0: Bon Jovi, tam se nespleteš. Pozor, chyták, je tady C.
1: To je S, ne? Cindy Loper.
0: Ne, to je Cindy, tohle.
1: Cindy. Dneska
0: mimochodem,
1: prostě...
0: dneska večer bude i D, Duran Duran.
1: Ano.
0: E, Elton John.
1: Ano. Ty vady, dobrý.
0: Co je po E?
1: F. Flipside, ty už byli.
0: A kdo ví, budeme hrát až do 21 hodin, tak třeba dneska večer stihneme i Haničku Zagorovou.
1: Od A do Z, podle abecedy dneska, hudební terapie, Hit Radio Classic. A právě teď Roger Sanchez.

0: Miley Cyrus, End of the World, středeční hit Radio Nord Music a za 5 minut 3:15.
1: Přátelé, cítili jste se někdy jako Lucie Postrach ulice?
0: Jak to myslíš?
1: Já to dneska normálně zažil na vlastní kůži. Je to ten film, jak ta malá Lucie Postrach ulice zůstane sama doma, že jo, rodiče jsou v práci a teďka u nich v bytě se furt něco děje. Jednou vysklej pukem v okno, po druhý zamrzne celá lednička, jo, po třetí nevím co, takže u nich před domem parkuje jeden opravář vedle druhýho.
0: Aha.
1: A všichni chodí do toho stejného bytu v té stejné ulici, aby v tom stejném bytě opravili nějakou závadu. Tak tohle jsem dneska zažil normálně.
0: Tak povídej.
1: Já jsem dneska otevřel dveře a tam přijel první pán a že jde opravovat plot, protože když nám na zahradě pracovali s bagrem, tak omylem tím bagrem ten plot zničili.
0: Ježiš.
1: Kam jo, pojďte dál, už na vás čekám. Hele, za 10 minut zvonek zas, tak jdu ke dveřím a tam opravář a říkal, že jde opravit ten okap, protože oni, když nám dělali fasádu, tak neudělali okap a nám na tu fasádu začalo týct, takže pan klempíř jde opravit ten okap. Říkám, jo, pojďte dál.
0: Už vás čekám.
1: Za 10 minut zvonek. Jdu ke dveřím a on říká, já jdu na tu elektriku, prej to nemáte hotový. Říkám, no to není dodělaný. Tak pojďte dovnitř. A normálně jsme měli plný parkoviště, protože tam už se nikdo nevešel a byl tam jeden opravář vedle druhýho. Tak jsem tak úplně koukal na všechny ty chlapy kolem sebe. A říkám se, já jsem jak Lucie Postrach ulice.
0: To je dobrý.
1: No ale... a ve finále jsem je tam všechny nechal s manželkou, protože musím do práce.
0: To je možná už Denis Postrach ulice.
2: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou

0: Sound of Silence, Hit Radio North Music. Krásnou středu a krásný středeční odpoledne přeje Padla, Káťa, Kamel. 15 hodin 51 minut.
1: Přátelé, dneska nám končí září, je posledního, 30. A to znamená jednu důležitou informaci pro všechny řidiče. Od zítřka bude opět ministerstvo financí nařizovat, za kolik budeme tankovat.
0: Kolik?
1: Tak prosím tě, za litr nafty bychom od zítřka měli zaplatit maximálně 48,70.
0: Příjemnější, no.
1: A co se týče benzínu, tak ten by měl stát jenom něco málo přes 46 korun.
0: Co znamená něco málo přes 46 korun?
1: Nevím, kolik je něco málo přes...
0: To může být i 52. Jako.
1: No, to je docela kolem 46.
0: Podrobnosti pro nás chystá Barča za chvilku ve zprávách.

0: Další adept na mega hit Alex Horan a Fever Dream na Hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům. Dejte pozor, v Ústí nad Labem v přístavní ulici směrem do centra před mostem doktora Edvarda Beneše bouralo osobní auto s nákladním. Připravte se tady na zdržení. Se zdržením počítejte taky na příjezdu do Chomutova od Karlových Varů na kruháči u Globusu. Tady máme aktuálně nehodu dvou osobních aut a podobná situace taky v Chomutově. V Zahradní ulici na křižovatce s Růžovou. Tady počítejte s omezením. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 952.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fotbal na Stínadle i při reprezentační přestávce. FK Teplice proti Dynamu Drážďan. V pátek 2. října od 18 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Doražte na zajímavou mezinárodní konfrontaci. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio North Music.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
6: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy pro pohonné hmoty na zítřek. Benzín se bude moci prodávat maximálně za něco málo přes 640 korun za litr. Nafta pak za 48,70. Opatření reaguje na nejistotu na ropném trhu a zdražování paliv. Platit bude zatím do konce října. Počty studentů rostou rychleji než kapacita studentského bydlení. Poptávka tak výrazně převyšuje nabídku. Počet vysokoškoláků v minulém akademickém roce vzrostl o 5% na zhruba 330 tisíc. Kapacita studentského bydlení ale dělala jen necelých 70 tisíc lůžek. Na 100 studentů tak připadalo 21 postelí. Nákupy z čínských e-shopů nejspíš opět podraží. Evropská unie totiž přidává k 3-eurovému clu další poplatek za každou celní položku. Informaci dnes přinesly Seznam zprávy, podle kterých by k navýšení cen mělo dojít ještě před vrcholem letošní vánoční sezóny. České hokejistky čeká ode dneška druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa v Dánsku. Češky se představí v Lahti, kde druhou akci seriálu Eurohockey Tour dnes rozehrají zápasem proti Finsku. Úvodní buly padne přesně za hodinu.
7: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
8: Na severu Čech si užíváme další krásný den, to znamená většinou sluníčko, občas nějaký ten mráček, taky občas zafouká vítr a na teploměrech příjemných 22 až 25 stupňů Celsia. Tak užívejte a hlavně těšte se na to, že zítřek bude prakticky úplně stejný.
9: Zavři komp, zamkni dílnu, už máš padla a my tě vezmeme domů. Odpolední show Hit Rádia North Music s Káťou Haplovou a Danilem Bílským.
0: No tak na cestu domů z práce samozřejmě nesmí chybět tahle vaše dvojice, Káťa, Kamil. A máme 2 minutky po 16:00. Středa, to je značka ideál.
8: Co budete dělat? Volný odpoledne, na co máte chuť? Jo, na to. Tak bacha, přátelé, protože my vám za chvilku řekneme, kdy jsou naprosto nejideálnější časy na milování.
0: Na to. Výborně, tak počkejte si na to za chvilku a teď si dáme první hity po tý 16. Temper City anebo DJ Semi.
9: Odpolední show Hit Radio North Music. Když chceš slyšet opravdový rytmus, sever.

0: povedená věc, Temper City Self-Aware a s vámi středeční padla na Hit Radio Nord Music. 10 minut po 4. hodině, Káťa a Kamil.
1: No a slíbili jsme, že teď se budeme milovat, přátelé.
0: Už?
1: Jak už? Snad poznáš, ne?
2: Kuš.
0: Tak povídej.
1: Přátelé, my jsme to teda nevěděli a vy to tím pádem možná taky nevíte, tak vám to řekneme. A to sice, že v každém věku je údajně úplně jiný ideální čas na milování.
0: Aha, čas, takže denní doba, ta se proměňuje prostě podle věku.
1: Myslel jsem si, že je to tak jako, kdo má zrovna chuť, ale vůbec ne. Je to podle věku. Nebudem to dělat napínavý a rovnou vám prozradíme, že jestli vám je 20 nebo o něco víc, můžete kdykoliv.
0: Ne, že by mě to zajímalo, že by mi bylo 20.
1: To už máš za sebou, tak zazpomínej. Mohla si kdykoliv.
0: Přesně, to je ono. Teď už nemůžu kdykoliv.
1: Teď už nemůžeš právě. Teď už nemůžeš. S věkem se ten čas upřesňuje. Pozor, třicátníci a víc, ideální kolem 8 ráno.
0: Přesně ráno. No jo.
1: Pozor, čtyřicátníci a víc, ty to čeká za chvilku. Pozdní odpoledne.
0: Dobře.
1: A pozor, 50 a smrt, ideální až večer, protože pak rovnou usnu.
0: To, ale hele, má to něco do sebe.
1: Sedí to?
0: Naprosto, naprosto.
1: Kolik ti je?
0: Do mě je právě 37, takže...
1: Ty bys měla v 8 ráno.
0: Já to mám nejradši ráno, protože mám to brzo za sebou, víš, a...

0: Pořád cítím, že léto ještě definitivně neskončilo. Za oknem sluníčko, k tomu Flowrida a s váma odpolední show padla na Hit Radio Not Music. Tak krásný den.
1: Přejeme hezký odpoledne. No a pojďme se podívat taky na novinky z hudebního showbiznisu. Představte si, že Calvin Harris, obrovský DJ, který byl vlastně i letos v Ostravě, tak Calvin Harris se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů.
0: A co pak udělal?
1: A to v počtu návštěvníků, který přešli na jeho DJ set.
0: Aha, tak to se přiznám, že vlastně ani nevím, kolik byl třeba dosavadní rekord, jakože největší návštěva na nějakýho DJ.
1: Člověče, to taky nevím, ale Calvin Harris to překonal.
0: A kolik to je teda?
1: To je jediný, co je jistý. Hele, 1 600 000 lidí bylo na jednom místě na jeho koncertě, na jeho DJském setu. V brazilském São Paulo. 1 600 000 lidí.
0: To je úplně nepředstavitelné, že my když jsme šli na diskotéku, kde hrál nějaký DJ, tak nás tam bylo pár stovek, že?
1: Přesně. A jako mačkal ses.
0: A mačkal ses.
1: Mačkal ses.
0: A jako na Calvina přišlo 1 600 000.
1: Jo.
0: To je neuvěřitelný.
1: Je to dost.
0: Teď si představ, že bys byla v té poslední řadě. Jako nejenom, že ho neuvidíš, ale v té poslední řadě možná nebyla nic slyšet.
1: To bylo jenom, Calvine!
0: Vy jsi přišla, co se tady děje? Co se tady? Je duo Yamaha tam.
1: Tak gratulujeme.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Klikni.
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
6: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti.
6: Když mobily, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespadne, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne 10 zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: To je krásná nostalgická chvilka. Avril Lavigne, When You're Gone, a s vámi středeční padla na Hitradio Nord Music a máme přesně půl pátý.
1: A teď bychom s váma chtěli zavzpomínat, protože to, co se stalo přesně na den před 20 lety, byl historický úspěch, přátelé.
0: Naprosto, vzpomínáte?
1: Měla přesně před 20 lety historicky první Miss World.
0: A já mám husinu, jako kdyby to bylo opravdu včera. Je to 20 let přesně dneska, 30. září. Dokonce i Taťána Kuchařová sama dneska ráno hned na Instagram dala takový krásný vzpomínkový video,
1: jo,
0: co se za těch 20 let událo. A jako musím říct, že ať si o ní kdo chce, co chce říká, tak prostě Taťána Kuchařová opravdu využila ten svůj potenciál a tenhle svůj titul jako na maximum.
1: Ne, tohle už jí nikdo nevezme, to je prostě historický prvenství, před ní to žádná Češka nedokázala a ona to odšpuntovala.
0: Ano.
1: Ona byla ta první a vždycky už první zůstane. V 18 letech Miss World.
0: To je hustý. Holka z Opočna.
1: Na druhou stranu se mě strašně baví, že to vůbec nebyl její první titul, protože Táňa se pochlubila, že už v 10 letech vyhrála soutěž Miss, a to sice Miss Mléko.
0: Miss Mléko. To je prostě opočenský, no. Tak gratulace veliká, no a třeba těch titulů pro Českou republičku bude ještě víc.
1: Hodně štěstí, držíme palce.

0: Radio Nord Music a zase vám i dneska odpoledne hrajeme do rytmu. Tohle byla Pink a její Trust Fall.
1: Mimochodem, když jsme u té Pink, tak bych chtěl dát do placu pro všechny fotbalové fanoušky dobrou zprávu.
0: Ano.
1: A to sice, že i díky Pink jsme včera porazili Anglii 6-3.
0: Jak to?
1: Oni teda všude píšou, že jsme s Anglií prohráli 2-0. Ale to byl jenom fotbal. Na to už se historie ptá nebude. Ale nikde se nepíše, že před tím fotbalovým zápasem se přímo ve fanzóně konal zápas fanoušků.
0: Mm-hmm.
1: Měl jsem tu čest moderovat a byl to skutečně historický zážitek, kdy fanoušci Anglie sestavili svůj fanouškovský tým a fanoušci Česka sestavili svůj dream team.
0: Ježiš, to je super.
1: A tyhle dva fanouškovský tábory si to včera ve fanzóně rozdali a Češi vyhráli 6-3.
0: Tak počkej, tak to je nejvyšší čas dát si fanfáru, že jo?
1: Ano, dej tam fanfáru, s naší oblíbenou. Tak, a je to černý na bílém.
0: Děkujeme.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Udělejte si radost s novými kousky přírody.

0: I mistr Toyota ví, kde ji v klášterci najdeš.
1: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
0: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Radio Nerd Music.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: že tě ztrácím, Káťo. Právě mi začalo svítit sluníčko do očí a přestávám tě vidět.
1: Já to vidím.
0: Takže pouze tě slyším v odpolední show Padla na Hit Radio North Music.
1: A přitom to jenom takový kousek zbývá. Já jsem zatáhla žaluzie, ale jenom v tom malinkatým kousičku to na tebe svítí.
0: To jsi udělala schválně.
1: A možná takhle svítí taky slunce i vám za volanty. A na to opravdu pozor, protože by to mohlo skončit nějakou ošklivou dopravní nehodou, kterou aktuálně teď řeší v Litvínově. Prosím vás, autobus tam narazil do bývalého kina, silnice je tam uzavřená.
0: Cože?
1: No jo, jo, autobus.
0: Autobus narazil do kina?
1: Mhm. Právě se stalo.
0: Tak to se nestává příliš často.
1: To... Úplně ne, no, bohužel. Tak
0: doufejme, že to hlavně všechno dobře dopadne. Každopádně my připravujeme aktuální dopravu ze severočeských silnic na celou, takže počkejte si na podrobnosti už za chvilku.
1: A do té doby ještě hrajeme třeba Blink 182.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy na Hit Radio Nord Music v 17 hodin. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech a míříme do Litvínova. V ulici Valštejnská u křižovatky s náměstím Míru došlo k nehodě linkového autobusu, který narazil do budovy bývalého kina. Údajně se měl autobus samovolně rozjet, když řidič nebyl za volantem a uvnitř byly minimálně dva cestující. Na místě aktuálně zasahují záchranáři a další složky integrovaného záchranného systému. Každopádně silnice je v místě nehody uzavřená, což komplikuje dopravu v centru Litvínova, protože právě tudy vede objízdná trasa autobusů kvůli přerušení tramvajového provozu. Takže řidiči i cestující MHD, počítejte nejen s komplikacemi, ale taky se zdržením. A ještě připomínám nehodu dvou osobáků na příjezdu do Chomutova od Karlových Varů na kruháči u Globusu, takže i tady opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
6: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: 17 hodin, jsou to krátké zprávy a s nimi i Bára Purkartová. Prodej alkoholu mladistvým zůstává problémem. Česká obchodní inspekce během mimořádné tříměsíční akce provedla přes 350 kontrol. Porušení předpisů zjistila ve více než polovině případů. Pokračuje mluvčí inspektorů František Kotrba.
8: Na základě zjištěných porušení právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce nabylo v období trvání kontrolní akce od 15. června do 15. září právní moci celkem 14 pokut v celkové výši 258 tisíc korun.
0: Další zjištěná porušení bude Česká obchodní inspekce řešit v navazujících správních řízeních. Meteorologové vydali výstrahu. Varují před silným větrem, který by měl Česko zasáhnout v noci ze středy na čtvrtek. Výstraha začne platit přesně o půlnoci a týkat se bude zejména severní části našeho území. Vyloučené nejsou komplikace v energetice a v dopravě. Uživatelé Netflixu si budou moci zahrát hru Krycí jména. Dostupná bude pod názvem Codenames Party mezi asi 20 prvních dostupných titulů v herní části streamovací platformy. Netflix se v posledních letech zaměřuje právě na hry, které mohou skupiny přátel nebo rodina hrát společně u televize. Klíčový zápas v kvalifikaci o postup na evropský šampionát před sebou mají čeští fotbalisté do 21 let. V Hradci Králové dnes od 18 hodin přivítají Bulharsko. Lvíčata před soupeřem drží druhé místo ve skupině B o jeden bod. V případě výhry by si Češi už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistili účast v listopadové baráži.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
10: Krásně, krásně a zase krásně. Tak vypadá nejenom středa, ale to je vlastně předpověď i na čtvrtek. Dál se očekává sluníčko, dál 22 až 25 stupňů Celsia, akorát ten vítr občas bude foukat. Ostatně před ním jsme vás před chvilkou varovali i ve zprávách.
11: Celý den si makal. Teď je řada na nás. Káťa Haplová a Kamil Bílský. Odpolední show Hit Radia Nord Music pro celé severní Čechy.
0: My přebíráme tu štafetu, vy už máte padla, takže samozřejmě my to domakáme tady za vás. Ale tebe to baví, veď, tenhle podkres?
10: Jo. poslední 60 minutovka před náma a my už teď můžeme říct, že v ní na vás nebudeme sami, protože budeme mít VIP návštěvu, přátelé. Mm-hmm. Návštěvu přímo z Love Islandu, která dneska přišla do Hit Radia North Music, tak si na to počkejte.
12: Do té doby Taylor Swift anebo taky Simple Plan, tak díky, že jste s náma i teď 5 minut po 5. hodině.
7: Ze srdce vyhřátých Doksan až na chladný Klínovec.

0: Taylor Swift Applied. Středeční padla na Hitradio Nord Music za chvilku už 17:45. Hezký odpoledne.
1: A teď už slibovaná VIP návštěva. Středa, hosta je třeba, opět jsme to i dneska na Hitradio Nord Music dodrželi. A tak do LSDčka dorazil dneska v 11 hodin Honza Walter, alias Johnny Steplic, účastník reality show Love Island.
0: Ano, holky, když se řekne Jan Walter, nebo obecně posluchači, když se řekne Jan Walter, tak asi nic, ale když se řekne Johnny, tak modří
1: tak
0: už vědí.
1: Tak já furt nic.
0: Ty furt nic, ale modří už vědí, přesně, Love Island a vlastně první účastník letošní verze Love Islandu, který teda bohužel opustil vilu jako první.
1: To je jako na jednu stranu škoda, že už nereprezentuje severní Čechy, na druhou stranu aspoň mohl dorazit sem k nám.
0: Pravda.
1: A tak ho holky hnedka dneska dopoledne vyspovídali a například se ho zeptali, jestli on sám doma se teďka dívá na Love Island.
2: Tak popravdě jsem se nedíval ani jedno.
0: No ne, to není možný. A nemáš to ve smlouvě, že musíš.
2: Ale nikdy jsem neviděl žádný díl Love Islandu.
0: To si děláš legraci. Ale třeba na těch sociálních sítích na tebe vyskakují asi nějaký různý...
2: Klipy, no.
0: Klipy.
2: To jako vidím, třeba na TikToku, na Instagramu, tak to vidím furt ty klipy, ale že bych se podíval sám od sebe na nějaký díl Love Islandu, to jsem nikdy neviděl.
1: Ty věříš mu to?
0: Ale docela i jo, možná...
1: Chceš mi říct, že ty, kdyby jsi byla v televizi, v nějaký reality show, a pak bys přijela domů, tak bys to nechtěla vidět.
0: Takhle, abych nechtěla vidět ty díly se mnou, to asi jako jo. Ale možná by mě zajímalo, jakože, co se tam děje. A jestli to tam beze mě vlastně funguje, že jo?
1: No každopádně taky nás zajímalo, jestli mu po vypadnutí teďka píše hodně holek.
2: Napsal mi docela dost holek, ale popravdě, jak jsem se teďka soustředil na ty moje priority, jak jsem říkal, influencering a modeling a kulturistika a škola, tak jsem úplně neměl čas na tyhle zprávy odpovídat a řekl jsem si, že teďka si dám tenhle čas využiju po tom Love Islandu k tomu, abych zlepšoval sám sebe. A teďka hledat si holku, tak by mi v tom bránil, bral by mi to čas a nemohl bych to úplně využít tak, jak bych chtěl.
1: Vidíš? To je chytrý chlapec.
0: To je, ano, jde na to dobře, chlapec.
1: Chce se věnovat sobě. Žádný babi by ho jenom rozptylovalo. Tak to byl Johnny Steplic, přátelé, neboli Honza Walter, účastník reality show Love Island, který byl dnešním hostem LSD na Hitradio Nord Music.
0: Třeba zkusí v Teplicích taky najít nějaký kroužek padelu. Nicméně, ano, Honza Steplic Love Island opustil, ale přišel tam taky nováček a taky severoček z Mostu. Pepa
1: Počkej,
0: Smolík.
1: To si děláš srandu. Tam je další Severoček.
0: Tam je další Severoček.
1: Takže Teplice vypadly a nahrazuje Most. Jo.
0: Takže možná přijde Pepa Smolík potom, až vypadne taky k nám třeba.
1: Ty mi řekni, proč to celý točí na Gran Canaria. Jako. To mohli natočit tady na Matildě.

0: Caroline. Nádherná záležitost, která zahrála ve čtvrt na šest. V odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. Tak parádní středu všem?
1: Já mám asi drbík. Drbík ze show businessu.
0: Ale.
1: Jo.
0: Tak to práskni.
1: Týká se to Dua Lipy.
0: Ano, ta je u nás populární.
1: Ta je u nás velice populární. Ona totiž teď o víkendu byla v Kosovu na svatbě svého bratrance. Obrovská albánská svatba. Tancovala tam se svým tatínkem, se skleničkou na hlavě. Bylo to takový jako vtipný. Dávala fotky, videa a tak. A já jsem tam koukala na to jedno video, který dávala na Instagram Dua Lipa. A ona tak jako zvláštně hejbala s rukou. Tak jako, aby nebyla v záběru ta ruka.
0: Aha.
1: A najednou se tam jako ukázala ta ruka zpátky v tom záběru a ona v té ruce držela do mé cigáro. Dua Lipa hulí jak fabrika.
0: To je ten drp, jo?
1: To je ten drp, přesně.
0: Dua Lipa kouří.
1: No tak jako, no ve finále je pravda, že ona má takovej jako zastřený hlas.
0: No vidíš, to zpěvačka potřebuje.
1: Že jo, tak?
0: To je aspoň 20 dejte tohle.
1: Tak možná to má jako na udržení toho tónu a barvy hlasu, pravda. Ale pro mě to byl šok normálně. Víš, jako člověk si idealizuje tady ty lidi, že nekouřej, nepijou.
0: To víš, každý není jako ty, každý s tím neumí seknout a už půl roku nekouřit.
1: To je pravda. O to víc, vlastně o to víc. Ale nic, ona ve finále se ještě narodila ve stejný den jako já. Dua Lipa, tak třeba...
0: Třeba s tím taky jednou sekne.
1: Taky s tím jednou sekne.
0: Bude mít držet palce.
2: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balonků za neuvěřitelných 400 korun, nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy dnes v ulici Vroutecká v Podbořanech. Tedy hýří nápady.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Joan Osborne. One of Us na Hit Radio North Music. Krásnou středu přepadla, máme 3 minutky po 17:30.
1: No a aby to bylo spravedlivý, tak po týhle stařence následuje jedna novinka, přátelé. Novinka, kterou jsme si užívali letos v létě a která, dá se říct, roztančila celý svět díky nejpopulárnějšímu sportu na světě, a tím je fotbal.
0: Ano, fotbalisté všech zemí, spojte se. Protože jestli je něco, co opravdu spojuje napříč celým celou zeměkoulí, všechny lidi, tak je to skutečně prostě tenhle sport, tenhle fotbal.
1: Je to tak, a proto taky musela vzniknout fotbalová hymna pro to letošní mistrovství světa. No a kdo jiný by se měl postarat o fotbalovou hymnu než Shakira, že jo? A ta hymna se jmenuje Die Die.
0: Shakira společně s ní taky Burna Boy, což je dvojice, kterou bychom možná neočekávali. Co je vlastně na tom všem asi to nejbláznivější, nejpikantnější, tak on se tam s nima spojil totiž ještě Ed Sheeran.
1: Tyjo, kdo by to čekal, viď? U fotbalový hymny, že je vlastně v zákulisí skovaný i Ed Sheeran.
0: Shakira ho dokonce oslovila jako osobně, že jestli prostě opravdu chci někoho, kdo mi pomůže vytvořit tuhle další fotbalovou hymnu, tak to prostě bude Ed Sheeran.
1: No a povedlo se. Bylo to úspěšný, jestli se nepletu, má to vůbec rekordní nárůst čísel, jaký kdy, která hymna zaznamenala, protože za necelý 4 měsíce má tahle ta hymna přes miliardu shlédnutí.
0: To je blázenec normálně, to je neuvěřitelný. Ale Shakira, to je prostě továrna nejenom na hity, ale hlavně taky továrna na ty fotbalové hity.
1: No jo. 2010, Jihoafrická republika.
0: Přesně, výborně. Hele, a co tenhle?
1: 2014, Brazílie.
0: Výborně. Ale tebe neutáhám na špek, to je jasný.
1: Já jsem na lovu.
0: Tak dáme si taky Shakiru a letošní fotbalovou hymnu společně s ní Burna Boy a Die Die. Jsme Hit Radio North Music.

0: Infinity 2008 a to všechno v roce 2026 v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music, která má na kahánku, přátelé, už je 6:15.
1: Ano, já jsem ráda, že jsi zmínil to, že se aktuálně nacházíme v roce 2026, protože věřte nebo ne, ale Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně bude slavit teď 35. narozeniny.
0: Ne, ne.
1: Ano, takže kampus tady v Ústí nad Labem ožije hudbou a programem a to už zítra ve čtvrtek 1. října, takže společně s něma to tam můžete rozjet třeba i vy, ale hlavně rozeznit zní se tam hudba, protože na tuhle velkou událost, na tyhle krásné narozeniny dorazí taky vzácní hosté.
0: Hello! Ahoj, Leny!
1: No, Leny přijede taky a nepřijede sama. Jaký by bylo, kdyby
0: slunce tehdy zapadlo tří? Přijede se sebou, jo?
1: Přesně. Nevím teda, jestli jedním autem, nebo jestli to vezmou z Hlaváku, víš, jako vlakem z pražského Hlaváku, taky možnost.
0: Já myslím, že spolu nepojedou.
1: Spolu se nepojedou.
0: To by přítel Leny nedovolil.
1: Aha, to je pravda. A to bychom si asi ani netroufli. Takže Leny, Sebastian a hlavně krásný 35. narozeniny zítra v kampusu Univerzity v Ústí nad Labem.
0: Gratulujeme, ujepe.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
5: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
4: Když mobily?
5: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte

0: poslední zářijové padla je v cíli. Imagine Dragons, it's time. Mají pravdu kluci. Je Radio Nord Music.
1: Už nikdy se letos v září neuslyšíme.
0: No to je pravda.
1: Ale zítra hnedka v říjnu od 15.00 zase jo. Tak ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na Mostecku v Litvínově v ulici Valštejnská u křižovatky s náměstím Míru a varoval autobus do budovy bývalého kina. Silnice se na několik desítek minut uzavřela a na místě zasahovali také záchranáři. Teď už byste ale mohli místem s opatrností projet. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
3: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu

0: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna zahájila odpoledne běžnou debatu o opozičním pokusu o svržení koaliční vlády. Předtím se ve vystoupeních střídali politici s přednostním právem. Jejich projevy vyplnili od úterního zahájení schůze celkem 13,5 hodiny čistého času. Převažovali zástupci kabinetu a koalice. Teď vystupuje většinou opozice, schůze se může protáhnout až do čtvrtka. O přízeň voličů se v komunálních volbách ucházejí tisíce kandidátů po celé republice. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší, doplňuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
4: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
3: V tomto případě jde o lidi, kteří kandidují sami za sebe. Každou kandidátní listinu proto tvoří pouze jeden samostatný kandidát. Nákupy z čínských e-shopů nejspíš opět podraží. Evropská unie přidává další poplatek ve výši 2 eura za každou celní položku. Uvádějí to Seznam zprávy, podle kterých by k navýšení ceny mělo dojít ještě před vrcholem vánoční sezony. Hokejisté Sparty budou zítra v předehrávce 7. kola Extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérové body na domácím ledě v sezoně. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů pouze 2 vítězství. Naopak Motor naposledy v Praze uspěl v lednu 2022.
5: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
3: Večer a v noci jasno, polojasno, ranní minima 14 až 9 stupňů, po uklidnění větru kolem 5. V oblasti Českomoravské vrchoviny a ve Frýdlanském výběžku zůstane větrno nejen v noci, ale také zítra. Jinak nás ale čeká hezký den, jasná, polojasná obloha, během odpoledne místy přibývání mraků 20 až 25 stupňů.
6: Krásný dobrý večer, 3 minutky po 18. S vámi už Lea a uděláme si ten večer krásně pestře barevný. Plný skvělých songů 80. 90. až po milénium. Tak prosím vás, Skipman, John, právě teď volume doprava a jdeme na to.
7: I'm

Can Wait. Sandra právě teď z Eteru Hitrádia 10 minutek po 18. Krásný dobrý večer. S vámi Lea. Včera jste slyšeli možná někteří z vás, co jsem měla za příhodu, nehodu a tak podobně. Zůstala jsem viset na D1. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Do Prahy jsem se dostala kolem půlnoci, takže dobrý. Dneska jsem tady s váma, tak doufám, že si ten dnešní středeční večer užijeme, protože polovina týdne je za námi, polovina týdne před námi a k tomu skvělá muzika. 80, 90 až po milénium. Co víc si přát? Dejte mi vědět, jestli už máte padla v práci, nebo naopak někdo startujete noční šichtu. Já se vám postarám alespoň do 21. hodiny o playlist. Fireworks, Roxette, právě teď. A pak trošku zpomalíme a dáme si takovou pomalejší hezkou píseň Mad World. Jsme Hit Radio.

0: I tohle vám hrajeme. Hezký dobrý večer, 7:03. Za chviličku pokračujeme dál. Lauryn Hill, Bon Jovi a nebo opět a Radeček.
1: Hit Radio Nord Music. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

a Radeček, Praha z Eteru Hit Rádia. Hezký dobrý večer, poslední zářijový den tohoto roku 2026. Chápete to? Už jenom 3 měsíce a bude tady rok 2027. Budeme slavit Silvestra a to tady taky budu z Eteru s vámi. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělé muziky, jako třeba tohle. Dario G. Kdo by ho neznal? Typicky melodický songy, taneční, bokem doprava, bokem doleva, takhle při středě, to už je takový malý pátek, ne? Tak dejte vědět, jak jste na tom, většina z vás píše, že už jste z práce doma, dokonce tady napsala Lenka, ahoj Leonko, mě teď startuje noční šichta na benzínové stanici směr D1 Brno, tak hraj krásně, ať nám to tady rychle uteče, no já už neumím dneska ani mluvit normálně, tu pusu si zalepím a budu vám hrát jenom skvělou muziku. Tak klidně pište dál, co děláte, kde se nacházíte, odkud posloucháte a vychutnejte si tenhle skvělý song.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Hezký dobrý večer, 19. hodina je tady, ještě 2 hodinky budeme spolu hrát ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Pokračujeme.

0: Krásný dobrý večer, 19 hodin 10 minut. K tomu my pokračujeme dál nejlepší hity 80. 90. let. Pečovou zdozněli, ale co bude teď? Nechte se překvapit.
1: Hit Radio North Music.
0: Vzdálená. Kdo by tohle neznal? Tak volume doprava, jdeme zpívat. Užijte si ten dnešní večer a zdravíme paní Karin.

0: Česká rocková klasika, taková romantika vzdálená. Hit Radio Classic stále s vámi. Tak jele, přeju vám krásný dobrý večer, 7:15 aktuální čas. Před námi U2, With or Without You, nebo Spooks a taky Avril Lavigne. Spousty skvělé muziky, tak pokračujeme dál. Mluvení bylo dost.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Posloucháte Hit Radio, s vámi taky Lea, krásný dobrý večer. You too, with or without you, s tebou nebo bez tebe, to my to tady nedáváme bez vás, našich posluchačů, tak v muzice budeme pokračovat dál, abychom vám udělali co největší radost, protože před námi je jedna z nejvýraznějších tanečních klasických devadesátek, Robert Miles a jeho ikonické Children. Skladba, která v roce 1995, to už mi bylo 10 let, pomohla definovat takzvaný Dream House, jak se říkávalo, tak stlum svět kolem sebe, přidejte trošku hlasitosti a užijte si tuhle píseň právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio 30. září, poslední zářijová středa, tak prosím vás, někdy stačí na chviličku jenom zpomalit, nechat všechno kolem sebe jen tak plynout a ponořit se do světa hudby. Do takové hudby, kterou vám servírujeme právě teď, protože za chviličku Support Lesbians nebo Elton John a taky Mojo a nebude chybět ani Toni Braxton. Počkejte si na to.
1: Hit Radio North Music.
2: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
3: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
2: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balonků za neuvěřitelných 400 korun, nebo náš količblok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy dnes v ulici Vroutecká v Podbořanech. Tedy hýří nápady.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Jedeme, nezastavujeme. Věděli jste, že Depešáci, takzvaně Depeche Mode, původně začínali jako parta kluků z Basildonu, kteří hráli hlavně na syntezátory. Jejich název si dokonce vypůjčili z francouzského modního časopisu, takže to vlastně je trošku móda, trošku elektronika a nakonec jedna z největších kapel historie, kterou prostě zbožňujeme, my tady rádi pro vás hrajeme, tak Depešáci právě teď jenom a jenom pro vás. Hezký večer.

Moji milí, pokud milujete 90, tak jako já, tak rozhodně si počkejte na pecku, která bude za malou chvilku Bailando a Luna, taky Outcast, Hey Ya. A kdybyste 90 chtěli poslouchat pořád, tak my máme takové bratrské Hit Radio, neboli sesterské Hit Radio 90, tak si to vyzkoušejte. Naladíte ho přes aplikaci Radia.cz nebo přes webovky Hit Radio 90 a taky v dabovém vysílání, tudíž i v dabovém vysílání v nových autech. Vyzkoušejte, nebudete litovat, stojí to za to. Za chvilku jsme zpátky.

Je středa 30. září, poslední středa letošního září. Jo, je to tak. Léto už je definitivně za námi, bohužel, a podzim se pomalinku blíží, klepe nám na dveře, ale my si ještě můžeme vlastně tenhle poslední zářijový večer, tuhle tu středu, pořádně užít, tak si udělejte pohodičku, na chviličku vypněte starosti všedního dne a nechte hudbu, ať prostě udělá, jak bych to řekla, z obyčejné středy trochu hezčí večer.

0: Krásný dobrý večer a zároveň vám popřeju taky krásnou dobrou noc. Ať se vám zdá něco hezkého zítra, ať vstanete pravou nohou do toho nového dne, nejlépe s naší snídaní, ano. Budeme i snídat. Ne, samozřejmě snídaní šampionů, budeme se na vás těšit. Michal, Jasmin v plné parádě, taky spousty skvělé muziky, dobré nálady, tak jak to u nás znáte. A hlavně teď ode mě ještě do 21. skvělé hity 80. 90. let až po milénium. A pak vám konečně teda řeknu dobrou noc. Budu se na vás těšit v pátek večer, budeme spolu usínat, druhý den spolu budeme vstávat. Parádička, a to na víkend, toho pro vás chystám strašně moc. Spousty dárečků, skvělé muziky, tak jak to znáte. Teď už ale dobrou noc.
1: Hit Radio North Music.
2: Zlepši si náladu. Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: si hledáš, i mistr Toyota ví, kde ji v klášterci najdeš.
1: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
0: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Hey. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmírek.

0: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.